0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
1: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
7: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
7: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
7: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
0: Informační služby?
1: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
0: Kavárna?
1: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
0: Salonek?
1: Správně, uhodlo si.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Skonto nábyte.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
8: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
1: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Jsme sehraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
9: Check-in?
10: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
9: Recepční.
10: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
9: Bezpečnostní kontrola.
10: Přesně.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
14: Posloucháte Klasik Praha.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr.
2: Rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
7: Navádění letadel?
8: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
7: Technik ve věži?
8: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
7: Elektrikář?
8: Jo, přesně tak.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
10: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: vyhrávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré páteční ráno 9. října. Co je potřeba k tomu, aby fungovala hudební škola? Učitelé a žáci přirozeně, ale vše to není. V dnešním ranním vysílání vzpomeneme na člověka, umělce, který přispěl k chodu takového ústavu nemenší měrou. Čím? Uslyšíte už je za chvíli. Přeji vám pěkný poslech.

Dozněl Bachův průvod z baletu Silvia Leodelíba. Slyšeli jsme hrát Slovenskou filharmonii pod vedením Richarda Heymana. Dohrála 7 minut po 7 hodině. Dnes máme 9. října a tak si připomeneme narození jednoho z důležitých aktérů založení Pražské konzervatoře a hlavně jejího chodu v prvních desetiletích. Je to Bedřich Diviš Weber. Je to osobnost, která se věnovala nejenom organizaci Pražské konzervatoře, ale také hudební skladatel, vědec a pedagog. Ale o něm víc až později. Teď už minutový valčík Friedricha Chopina.

Čínský klavírista Lang Lang nám dohrál valčík Friderika Chopina, jeden z nejznámějších, tedy ten minutový Des Dur. 7 hodin 9 minut, za chvíli hudba Jana Křtitele Jiřího Nerudy, uslyšíme první část jeho koncertu Pro lesní roh, smyčce a basso continuo, ovšem v úpravě pro trubku a orchestr. Na trubku zahraje Gábor Boldocky a hrát bude i Prague Philharmonia pod vedením Somi Diniese. Předtím je tu však ještě předpověď počasí pro hlavní město. Bude polojasno až skoro jasno, ale odpoledne od severozápadu bude přibývat oblačnost a večer se ojediněle vyskytne slabý déšť. Měli bychom se dnes dočkat také slabších, tedy méně vysokých hodnot stupňů, tedy teplo tolik nebude. Dnes odpoledne jen 13 až 15 stupňů Celsia.

Slyšeli jsme hudbu Jana Křtitele Jiřího Nerudy. Byla to ukázka z jeho koncertu pro lesní roh. Ovšem, my jsme slyšeli jako hlavní nástroj trubku. V této úpravě nám hrál tuto skladbu Gábor Boldocký a Prague Filharmonia pod toktovkou Somi Diniese. Je 7:45, za chvíli uslyšíme hudbu filmovou Jak si vzít milionáře. To byl film v roce 1953, který měl premiéru právě v onom roce. A film doprovodila hudba Alfreda Newmana. My ji nyní uslyšíme v podání Sebastiana Knaudera.

0: Klasik Praha.
1: Říká se, že tenor je diagnóza, ale co to vlastně znamená? V případě mého dalšího hosta to přináší samá pozitiva. Má krásný hlas, je příjemný a zábavný společník a pro vysokou sopranistku je skutečným požehnáním. Má téměř 2 metry. Nejenom o nadcházející sezóně, ve které ho čeká Offenbachův Orfeus a Don Jose v opeře Carmen, jsem si povídala s Dušanem Růžičkou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
8: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
9: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
10: Viděl jsi to?
11: A co, jako?
10: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
11: No má bejt.
10: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
11: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
10: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
11: Radši dopí, ať je to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
12: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz. Skonto nábytek.
13: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
14: Izomat stavebniny. Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
15: Široký sortiment. Vyškolený personál. 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
16: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Slyšeli jsme první část symfoniety slavného to díla Leoše Janáčka. Hrála Státní filharmonie Brno pod vedením Františka Jílka a dohrála 3 minuty před 7:30. V následující části našeho ranního vysílání uslyšíte hudbu našich rodáků, protože i vlastně osobnost našeho dnešního ranního vysílání se u nás narodila a působila a přispěla k tomu, jak česká hudba zaujala nejenom české publikum, ale i to světové. Je to Bedřich Diviš Weber, český hudební skladatel, vědec, ale také pedagog. Narodil se ve Velichově v roce 1766 a právě 9. října. Studoval bohosloví a filozofii, také práva, ale vedle toho miloval hudbu a tu studoval také. Stala se mu pak celoživotním zaměstnáním. A v mládí měl tu příležitost, že se dokonce mohl setkat s Wolfgangem Amadem Mozartem.

Slyšeli jsme vynikající provedení jedné ze skladeb Ericha Wolfganga Korngolda, který je také naším rodákem, rodákem z Brna, ale proslavil se především v Americe. Zazněla třetí část jeho koncertu pro housle a orchestr D-dur ve skvělém podání Pavla Šporcla a Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Jiřího Kouta. Máme 7 hodin a 36 minut a v dnešním ranním vysílání si připomínáme také českého hudebníka jim Bedřich Diviš Weber, který patří k důležitým osobám založení české, tedy pražské konzervatoře. Ale ještě než se dostaneme k tomu, jakým způsobem přispěl k tomu, že takový ústav vůbec mohl fungovat, tak si připomeňme jeho tvorbu. Je to mimo jiné i hudební skladatel a také hudební vědec. Byl hudebníkem širokého zaměření a kromě té skladatelské, pedagogické a organizační činnosti byl také významným hudebním teoretikem. Zabýval se třeba technickým vývojem hudebních nástrojů a na žádost nejvyššího purkrabství Františka Antonína Kolovrata Lipštejnského zpracoval výsledky gubernální sběratelské sekce, která probíhala v letech 1819 až 1820 a uspořádal tak historicky první sbírku lidových českých písní.

0: Slyšeli jsme druhou část dechového kvintetu S. dur Antonína Reichy v podání Belfia to kvinteta. Teď máme 7 hodin a 41 minut. Právě v této části ranního vysílání vám nabízíme hudbu našich autorů a jedním z takových autorů české hudby byl i Bedřich Diviš Weber. Nás ale zajímá především jeho nejenom kompoziční, ale také vědecká činnost, o které jsme už hovořili, a zakladatelská činnost. On totiž reagoval v roce 1808 na podnět pražské hudby milovné šlechty k založení školy pro výchovu orchestrálních hudebníků. A po vzoru pařížské a milánské konzervatoře vypracoval organizační základy a osnovy. Sice rakouská válka s Napoleonem sice odložila založení školy, ale když už k tomu v roce 1811 došlo, i navzdory opravdu těžké finanční situaci, stal se prvním ředitelem pražské konzervatoře. Vypracoval učební plány, vyučoval na ní a psal i učebnice. Je to tedy důležitá osobnost v našem hudebním vzdělávání a pochopitelně i v našem hudebním životě, neboť pražskou konzervatoří prošlo mnoho našich významných hudebníků. My si teď připomeneme jednu ze skladeb 19. století od našeho předního skladatele, kterým je Bedřich Smetana. Zaposloucháme se do pochodu ke slavnostem Shakespeareovým v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Slyšeli jsme pochod ke slavnostem Shakespeareovým. Bedřicha Smetany hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka. Máme 7 hodin a 49 minut a za chvíli už na nás čeká tvorba Joaquina Rossiniho. Nebude to však žádná opera, ze které uslyšíte ukázku. Nýbrž jeho slavnostní mše. Druhou část Gloria in Excelsis Deo nám zahraje orchestr Národní akademie svaté Cecílie pod vedením Antonia Papána společně se sborem této instituce a vynikajícími solisty. Těmi budou Eleonora Burato, Teresa Jervolino, Lawrence Brownlee a Carlo Lepore.
1: Klasik Praha.
2: V pořadu Švédský stůl si poslechneme hudbu z alba Praetorius tančí. Na projektu se podílel německý soubor Capella della Torre a sopranistka Margaret Hunter. Taneční hudbu přelomu 16. a 17. století si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Divadlo v dlouhé uvádí
5: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné?
4: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
5: Divadlo v dlouhé.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
16: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme Rossiniho duchovní skladbu z roku 1820, která nese výrazné rysy jeho operního slohu. Ano, od Gioachina Rossiniho zazněla z jeho díla druhá část jeho slavnostní mše Gloria in excelsis Deo. Hrál orchestra a zpíval sbor Národní akademie svaté Cecílie pod vedením Antonia Papána a pěli i vynikající solisté Eleonora Purato, Teresa Jervolino, Lawrence Brownlee a Carlo Lepore. Za malou chvíli tu budou zprávy a s nimi také 8:00 a poté budeme opět poslouchat pěknou hudbu. Ta první skladba, která je po zprávách připravena, pochází od Václava Pichla a bude jí čtvrtá věta Symfonie Pastoralis D. Dur. Hrát bude pardubický komorní orchestr pod vedením Marka Štrincla.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Dnes se začnou ve 14 hodin volby, v nichž se bude rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic. Zhruba třetina voličů bude moci v souběžném úvodním kole senátních voleb ovlivnit také budoucí rozložení sil v horní parlamentní komoře. Lidé mohou hlasovat dnes od 14 do 22 hodin nebo v sobotu od 8 do 2 hodin popolední. Výsledky z menších obcí by mohly být známy do sobotního večera. Kompletní výsledky komunálních i senátních voleb pravděpodobně až v neděli nad ránem kvůli složitějšímu sčítání hlasů ve velkých městech. Francouzští studenti včera opět blokovali střední školy a pochodovali ulicemi měst. Vláda už slíbila, že se bude zabývat jejich stížnostmi na nedostatek učitelů a schátralé školní budovy. Někteří protestující v Paříži mezitím házeli dlažební kostky na policii, která reagovala nasazením vodních děl, zatímco v Lormontu na jihozápadě země demonstranti vyrabovali a zapálili část jednoho licea. Po celé zemi demonstrovalo přes 170 tisíc lidí. Letošní Nobelova cena za literaturu byla udělena 76-leté kanadské básnířce a esejistce Anne Carsonové. Ocenění získala za své smělé a invenční dílo, které v hravém dialogu s klasickou tradicí vytvořilo nové formy pro současnou literaturu, oznámila Švédská akademie. Carsonová nad svým oceněním vyjádřila překvapení. Kanadský premiér Mark Carney hovořil o hrdém okamžiku pro Kanadu. Norský Nobelův výbor dnes na závěr týdne udělování Nobelových cen oznámí v 11 hodin středoevropského času také jméno nositele letošní ceny za mír. Dnes očekáváme na Českou republiku zpočátku jasno až polojasno. Během dne bude od severozápadu oblačnosti přibývat, na jihovýchodě až večer. Večer se v Čechách od severozápadu místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 11 až 15 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 6.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Václava Pichla, čtvrtou větu symfonie Pastoralis D dur. Hrál pardubický komorní orchestr pod vedením Marka Štrencla. A za chvíli se rozezní píseň Sulejka und Hatem. Uslyšíme tak skladbu Fanny Mendelssohn, sestry známého Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Uslyšíme, jak bude zpívat Fatma Said a doprovázet ji také Hugh Montague Randall společně s Josephem Middletonem. Ten bude hrát na klavír. Ale ještě předtím vás zvu k poslechu této části ranního vysílání i proto, že můžete vyhrát dvě vstupenky na jeden z koncertů Českého spolku pro komorní hudbu. V rámci koncertní řady a v rámci této sezóny uvádí tento spolek také kompletní provedení Beethovenových houslových sonát v interpretaci houslisty Jana Fischera, který je koncertním mistrem České filharmonie a také kurátorem spolku. A také v interpretaci doprovázejícího klavíristy Martina Kasíka. Celý cyklus se odehrává v pražském Rudolfinu ve Dvořákově síni a bude proveden během 3 podvečerů a večerů. My pro vás máme vstupenky na jeden z těchto koncertů, a sice na 14. říjen od 19 hodin, jak už jste slyšeli, do Rudolfina, do Dvořákovy síně. Poslouchejte dál a možná naleznete ve své paměti či znalostech správnou odpověď, a tak ty dvě vstupenky budou moci patřit vám.

0: Slyšeli jsme pěknou skladbu sestry Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Fanny Mendelssohn. Byla to Sulejka und Tatem a my ji slyšeli v podání Fatmy Said, Hugh Montague Rendla a také Josepha Middletona. 8 hodin 10 minut, za chvíli tokáta z Concertina Pastorale Johna Irelanda v podání London Concertante Chamber Ensemble. Ale bude to v skutku až za chvíli, neboť předtím je tu ještě informace z dopravního servisu. Ulice Nad Trojou není průjezdná kvůli prasklému vodovodnímu potrubí a jeho opravě.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme tokátu z koncertina Pastorale Johna Irelanda. Nyní ovšem přejdeme k tvorbě filmové a uslyšíme tóny Nina Roty. Filharmonika della Scala pod vedením Ricarda Shai nahrála hudbu z filmu Amarcord. A my teď jednu z těch částí této rozsáhlé nahrávky uslyšíme. Je to třetí část Lo Stroscuro.

0: Klasik Praha.
1: Vypadá jako klavír, ale klavír to není. Je to čembalo. Fascinující nástroj, který ve 20. století vstal z mrtvých, představí v sobotním spektru hudby čembalistka Monika Knoblochová. Zjistíte, proč bez něj barokní hudba nemohla žít a kde můžete ochutnat Moničino vyhlášené, avšak nezvyklé, Café Krém. Premiéry pořadu Spektrum hudby s Filipem Sichrou se dočkáte v sobotu v 6 hodin večer.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prák Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfínu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
12: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
11: Salonky.
12: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
11: Úklid.
12: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
11: Ha, kuchař.
12: Správně.
11: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme Barkarolu z opery Hoffmannovy povídky Jacquesa Offenbacha. Hrál Gotemburský symfonický orchestr pod taktovkou Neeme Järviho. Dohrál těsně před 8:30. Za chvíli se zaposloucháme do písně Lombardianka. Je to píseň Michala Nejtka, který se nechal inspirovat trubadurkami, respektive zhudebnil pro ženský vokální soubor Tiburtina Ensemble texty středověkých okcitánských trubadurek žen. A my jednu takovou pěknou skladbu uslyšíme v podání Kamily Mazalové, Marka Ambrosiniho, Margit Übelacker, Kataliny Vicens a Martina Nováka. Rozezní se ale až za chvíli, bude totiž znít během chvíle, kdy budete moci volat odpovědi na soutěžní otázku. Právě teď totiž budeme soutěžit o dvě vstupenky na jeden z koncertů Českého spolku pro komorní hudbu. Slyšeli jste určitě i v našem reklamním bloku, i v rámci našeho vysílání o tom, že právě tento spolek také dává posluchačům šanci poslechnout si všechny houslové sonáty Ludvíka van Beethovena. A hrát je bude Jan Fischer, koncertní mistr České filharmonie, a doprovázet jej bude skvělý Martin Kasík. Ty koncerty jsou tři a my pro vás máme jeden z nich, respektive dvě vstupenky na jeden z nich, ten prostřední, který se uskuteční 14. října, tedy ve středu v 19.30 ve Dvořákově síni, a to v slavném Rudolfinu. Zaposloucháte se tak do tří houslových sonát Ludvíka van Beethovena číslo 5, 6 a 7. A jsou to zajímavé houslové sonáty, protože zaznějí ty, které byly původně vydány jako klavírní s doprovodem houslí, čímž je reflektována i závažnost klavírního partu. To na vás čeká 14. října ve Dvořákově síni Rudolfina a nás teď čeká také možnost dvě vstupenky na zmíněný koncert vyhrát. Nejdříve ale připomínám pravidla, ta najdete u nás na webu www.klasikpraha.cz a také telefonní číslo, kam už za chvíli budete moci volat své odpovědi. Je to číslo 739 987 987. Prosím, volejte jenom po dobu následující skladby. A teď už soutěžní otázka. Ludvík van Beethoven složil za 15 let několik houslových sonát. Kolik jich ale celkem je? Máte na výběr ze tří možností 10, 15 nebo 20. Kolik jich za svých 15 let tvorby, tedy kterou věnoval tvorbě houslových sonát, Ludvík van Beethoven složil?

0: Slyšeli jsme ukázku z CDčka, které zkomponoval Michal Nejtek, respektive ne to CDčko, ale skladby do něj. A ty byly komponovány na texty středověkých okcitánských trubadůrek žen. Ta skladba, kterou jsme před chvílí vyslechli, nese pojmenování Lombardianka a zpívala ji Kamila Mazalová za doprovodu souboru Tiburtina Ensemble pod vedením Michala Nejtka a dalších vynikajících hudebníků Marka Ambrosiniho, Margit Übelacker, Kateliny Vicenc a Martina Nováka. Je 8 hodin 38 minut, za chvíli se rozezní tóny Georga Friedricha Händla, uslyšíme Kukačku a Slavíka, tedy druhou část tohoto koncertu F-dur číslo 13. Solo na varhany bude mít Johann Aratore. Ale já vím, že vy teď čekáte na jinou informaci, na tu, která se týká naší soutěže, neboť jsme během té předchozí skladby soutěžili o dvě vstupenky na jeden z koncertů Českého spolku pro komorní hudbu. A to přímo na koncert. Díky němuž budete moci vyslechnout alespoň tři, a teď už připomínám odpověď na dnešní soutěžní otázku, z 10 Beethovenových sonát pro housle a klavír. Já se ptal na to, kolik jich celkem během zhruba 15 let složil a víme o tom, že by jich mělo být pouze 10, tedy ne ani 15, ani ne 20. A právě těch 10 můžete slyšet díky Českému spolku pro komorní hudbu ve třech koncertech. Na jeden z nich 14. října jsme vás zvali a právě na ten vyhrává dvě vstupenky první volající se správnou odpovědí a tou byla paní Hana Tajsová. Gratuluju ke skvělým znalostem a vám ostatním držím palce v našich dalších dnešních soutěžích.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla ukázka z koncertu F dur číslo 13 Kukačka a Slavík pro varhany a orchestr Georga Friedricha Händla. Druhou část nám hrál Johann Aratore a doprovázel Händlův festivalový komorní orchestr pod vedením Johna Tinge. 8 hodin 43 minut a přichází na řadu také skladba Nadie Boulanger. Uslyšíme jeden ze tří kusů pro violončelo a klavír. Bude to kus číslo 2. Hrát nám bude Lily Blythrop a Tobias Borsholm.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
3: Navádění letadel?
4: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
3: Technik ve věži?
4: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
3: Elektrikář?
4: Jo, přesně tak.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
8: Vy chytralí, s Chytrártem jsme ušetřili.
7: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
9: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt, opravdový elektrospecialista.
10: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Marek Švejkar a Lenka Korecká nám přednesli introdukci a rondo pro klarinet a klavír Charlese Marie Vidora. A nám zbývá 5 minut radního vysílání pro další pěknou skladbu. A ta pochází od skvělého skladatele Francesca Bartolomea Contiho. Uslyšíme árii z opery Don Quixote in Sierra Morena. Zaspívá Jakub Josef Orlinsky.

0: Slyšeli jsme hudbu Francesca Bartolomea Contiho. Hrál nám soubor Il Pomodoro pod vedením Maxima Emilianičeva a zpíval Jakub Josef Orlinsky. Byla to árie z opery Don Quixote in Sierra Morena. Za chvíli uslyšíte hudbu instrumentální a bude to třetí ze koncertních kusů pro čtyři lesní rohy a velký orchestr. Rád vám budou Zdeněk Tilšar, Bedřich Tilšar, Stanislav Suchánek a Emanuel Hrdina a také Dvořákův komorní orchestr pod vedením Františka Vajnara. Bude to první skladba dnešního dopoledního vysílání Ondřeje Fischera. Filip Sichra se s vámi loučí a přeje nejen pěkný pátek, ale i celý víkend.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Hezké páteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Máme 6 minut po 9. hodině 9. října. Svátek dnes slaví Štefan, ale také Sára. A od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Dopolední vysílání právě začíná, zahájila ho efektní skladba Roberta Schumana pro 4 lesní rohy a orchestr ve své době velmi originální obsazení. Třetí větu z tohoto koncertního kusu jsme slyšeli v podání Dvořákova komorního orchestru a solistů, kterými byli Zdeněk a Bedřich Tylšarovi, Stanislav Suchánek a Emanuel Hrdina. Mimo jiné v této hodině našeho dopoledního vysílání na frekvenci 98,7 FM uslyšíte Prokofieva, Mozarta, Ježka, Vivaldiho, Debussyho a v souvislosti s Debussym právě také zmíním i soutěž, která nás už brzy čeká. Do dnešní soutěže opět věnovala vstupenky Opera Národního divadla a vy budete mít možnost v telefonické soutěži na obvyklém čísle 739-987-987 vyhrát 2 vstupenky na představení opery Peleas a Melisanda, což je dílo právě Claude Debussyho podle divadelní hry Morise Maeterlinka, které patří k takzvanému symbolismu. No a bude se hrát tedy v Národním divadle už od poloviny října. My budeme konkrétně soutěžit o vstupenky na představení 31.10. od 19 hodin, tak pokud chcete vyhrát vstupenky na tuto operu, jejíž novou inscenaci teď bude uvádět Národní divadlo, tak soutěžit s námi můžete už za pár minut v našem dopoledním vysílání. Teď nás čeká velice slavná skladba Sergeje Rachmaninova, ponuré, ale velice působivé Preludium cis-moll, což je skladba, kterou Rachmaninov už za svého života musel hrávat jako přídavek prakticky na všech svých koncertech. Z toho důvodu ji pak postupně trochu přestal mít rád. Nicméně my si poslechneme samotnou, tedy autorovu nahrávku, kterou natočil Sergej Rachmaninov v roce 1919 do zařízení zvaného pianola, do takového mechanického klavíru, který pak uměl zápis z válce sám přehrávat. No a díky tomuto přístroji pak mohla vzniknout i zvuková nahrávka, která tedy samozřejmě zvukově je kvalitnější, než by byl záznam z roku 1919.

Tak to byla slavná skladba Sergeje Rachmaninova Preludium cis-moll, které jsme měli možnost vyslechnout v podání samotného autora, jenž natočil tuto skladbu v roce 1919 do mechanického automatického klavíru zvaného pianola. Zvukový záznam, který jsme slyšeli, pak byl realizován o 60 let později v roce 1979. Teď nás čeká hudba klasicistního autora Karla Friedricha Abela, menuet ze symfonie Esdur, který nám zahraje nizozemský orchestr The New Dutch Academy.

Tak to byla elegantní klasicistní hudba z pera Karla Friedricha Abela. Menuet z jeho symfonie S-dur číslo 2 z opusu 14 jsme slyšeli v podání orchestru The New Dutch Academy vedeného Simonem Murphym. Dále nás čeká hudba filmová, bude to Thomas Newman, americký filmový skladatel, a jeho téma složené pro film Vykoupení z věznice Shawshank. Pak třeba také hudba Wolfganga Amadea Mozarta, část z opery Únos ze Serajlu. No a už brzy kolem 9:30 si také zasoutěžíme, jak jsem říkal, dnes opět s operou Národního divadla, která do soutěže věnovala dvě vstupenky na novou inscenaci Peleas a Melisanda, operu Claude Debussyho. Budete mít možnost vyhrát vstupenky na představení 31. října.

0: Klasik Praha.
1: 30. výročí slaví letos multižánrový podzimní festival Prague Sounds, dříve Struny podzimu. O historii festivalu spojené i s Václavem Havlem a Pražským hradem i o programu letošního ročníku bude v příštím pořadu Hudba v miléniu hovořit ředitel a zakladatel festivalu Marek Vrabec. K poslechu premiéry v úterý 13. října od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izard a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Peleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniliere a režie Christophe Loy. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
7: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 770 71 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
13: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Je 9:30, posloucháte Rádio Klasik Praha a právě zazněl duet Blondýny a Ozmina z Mozartovy komické opery Únos ze Serajlu, která se odehrává v Turecku, žánrově je to Singspiel, jsou tam i mluvené části. No a toto byl duet z druhého dějství Ich gehe doch rate ich dir, který nám zpívali v roli Blondýny sopranistka Anna Prohaska a v roli Ozmina basista Franz Josef Zelich za doprovodu souboru Chamber Orchestra of Europe pod taktovkou Janika Nezecega. No a my budeme o vstupenky na operu také v následujících minutách našeho vysílání soutěžit. Dnes do soutěže opět vstupenky věnovala Opera Národního divadla, kde se bude teď už za pár dní nově hrát nová inscenace Debussyho opery Pelléas a Melisanda. Dílo s atmosférou středověkých legend, které je založené na slavném symbolistickém dramatu Morise Metterlinka. No a vy můžete vyhrát teď v naší telefonické soutěži vstupenky na představení 31. října od 19 hodin, bude to sobota. A to za obvyklých soutěžních podmínek, pokud jste u nás nic v soutěži nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi na telefonní číslo 739 987 987 jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Nápovědu můžete najít ostatně třeba i na webových stránkách Národního divadla. Vstupenky můžeme výherci zaslat také e-mailem. K soutěži si právě poslechneme také hudbu Claude Debussyho. No a soutěžní otázka k této nové inscenaci opery Pelléas a Melisanda v Národním divadle zní, kdy bude mít tato nová inscenace v Národním divadle první premiéru.

Tak to byla hudba Claude Debussyho, jenom úryvek z Preludia, z jeho svity Bergamask, hrál nám pianista Giliu. No a my jsme během této ukázky také soutěžili dnes opět s Operou Národního divadla v Praze o vstupenky na novou inscenaci právě Debussyho opery Peleas a Melisanda podle Metrlinkovy předlohy. Tato opera se bude tedy uvádět v Národním divadle teď od poloviny října, pak ještě v listopadu. My jsme konkrétně soutěžili o vstupenky na představení 31.10. v sobotu. No a já jsem se ptal v rámci soutěžní otázky, kdy bude mít v Národním divadle tato nová inscenace první premiéru. Tak správnou odpověď, že to bude ve čtvrtek 15. října, tedy příští týden ve čtvrtek, tu mi jako první zatelefonoval pan Ondřej, který tedy vyhrál dvě vstupenky a tím tomu ještě jednou gratuluji.

Tak to byla skladba založená na rumunské lidové písni, která byla takto nahrána houslistkou Lizou Batiašvili a symfonickým orchestrem berlínského rozhlasu na album zmíněné houslistky s názvem City Lights, kde každá ze skladeb reprezentuje nějaké město, které si houslistka oblíbila a které je spojeno s její kariérou. No a v tomto případě to tedy byla konkrétně Bukurešť, proto ten rumunský lidový nápěv. Teď nás čeká hudba Jaroslava Ješka, což je skladatel, jehož významné výročí jsme si připomínali na konci září. Letos uplynulo 120 let od narození tohoto autora, který zdaleka nepsal jen divadelní písně pro Osvobozené divadlo, byl také autorem takzvané klasické hudby. No a my si poslechneme teď část z klavírního koncertu, kterým tedy Ježek absolvoval na konzervatoři. Tehdy mu skladbu v roce 1927 na absolventském koncertě hrála Česká filharmonie. To je dnes těžko představitelná věc. Solistou byl Václav Holzknecht. No a my uslyšíme z tohoto Ježkova klavírního koncertu druhou větu. Celý koncert je založen na dobových populárních tancích a tuhle druhou větu Jaroslav Ježek stylizoval jako tango. Na nahrávce bude účinkovat solista Igor Ardašev a Filharmonii Brno diriguje Leoš Svárovský.

0: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: komorní hru Martiny Kinské
1: Štýrský Toajen Heisler.
2: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
1: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
2: Štýrský Toajen Heisler.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

To byla hudba Antonia Vivaldiho, kterou jsme poslouchali teď před 10. hodinou, zhruba tedy za 9:10 v našem dnešním dopoledním programu. Byla to třetí věta z violončelového koncertu a mol a solo hrál Michal Kaňka, doprovázený Pražským komorním orchestrem. Následuje teď Prokofjev a jeho 5. symfonie B-dur, která vznikla v době druhé světové války ve 40. letech minulého století. Její třetí část Adagio tentokrát uslyšíme z nahrávky berlínských filharmoniků, které bude dirigovat Seiichi Ozawa.

0: Jsou 9:50, posloucháte Radio Klasik Praha a Berlínská filharmonie pod taktovkou Seičiho Ozavy nám právě teď zahrála adagio z 5. symfonie Sergeje Prokofjeva. Za chvíli zazní Haydnova hudba, část ze mše D-moll zvané Nelsonova v podání souboru The English Concert, pak třeba také hudba anglického autora Frederika Delia, ale i Smetana v rámci rubriky Novinka týdne, představíme si novou nahrávku opery Libuše, no a také hudba filmová Vivaldi, List, Britain, Verdi a další. To vše bude součástí příští hodiny našeho dopoledního programu.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to byla část Et Resurrexit s Haydnovým šedé mol, přezdívané Nelsonova, což tedy odkazuje k anglickému admirálovi Nelsonovi, který krátce před premiérou této mše porazil Napoleona na Nilu, z čehož měl Haydn samozřejmě radost. Jinak je tato mše zvláštní třeba tím, že neobsahuje tedy v orchestru dřevěné dechové nástroje z důvodu úsporných opatření v Esterházyho paláci. Haydnovi v orchestru zůstaly pouze smyčce, trubky, tympány a varhany, což tedy ovlivnilo instrumentaci této skladby. No a my jsme teď část Et Resurrexit poslouchali v podání souboru The English Concert a přidruženého sboru, to vše pod vedením dirigenta Trevora Pinnocka. Máme teď necelých 8 minut po 10. hodině a následovat bude příjemná orchestrální skladba nazvaná Akvarel číslo 2, kterou zkomponoval anglický autor Frederick Delius, autor pozdně romanticko-impresionistický. Bude nám hrát anglický komorní orchestr a zajímavá je tato nahrávka také tím, že dirigovat bude jiný významný anglický skladatel, a sice Benjamin Britten.

0: To byla příjemná orchestrální skladba s názvem Akvarel číslo 2 od Frederika Dillia, kterou nám zahrál anglický komorní orchestr a dirigoval ho Benjamin Britten. Následuje teď pravidelná rubrika Novinka týdne a v ní si představíme novou nahrávku Smetanovy opery Libuše.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Ještě jako pozdní ozvěna rozsáhlých oslav 200. výročí narození Bedřicha Smetany, které v roce 2024 připomínal takzvaný rok české hudby i projekt Smetana 200, vyšla 18. září u Suprafonu nová nahrávka Smetanovy slavnostní opery Libuše, která vznikla v roce 1872, premiéru pak měla v roce 1881 v nově otevřeném Pražském národním divadle. Koncepce díla nezapře inspiraci operami Richarda Wagnera, podobu legendy o kněžně Libuši přijal libretista Josef Vencik především z rukopisu Zelenohorského od falzifikátora Václava Hanky. No a tato nová nahrávka, vydaná jako trojalbum, byla natočena ve Dvořákově síni Rudolfina pod režijním vedením Jiřího Gemrota v rámci koncertních provedení této opery během předloňského ročníku festivalu Pražské jaro. Obsazení je výkvětem současné české hudební scény. Česká filharmonie tedy hraje pod taktovkou Jakuba Hruši. Pražský filharmonický sbor připravil sbormistr Lukáš Vasilek. V hlavních rolích se představili Kateřina Kněžíková jako Libuše a Adam Plachetka jako Přemysl a ve vedlejších rolích pak další přední čeští operní solisté jako například Alžběta Poláčková, Martin Barta, Jan Šťáva, Richard Samek, Jiří Brikler či Václava Krejčí-Housková. Kompletní nahrávku Libuše mimochodem také odvysíláme tady na Klasik Praha v rámci večerního koncertu Bez smokingu v den státního svátku 28. října od 20 hodin. No a teď aspoň jako ukázku si poslechneme předehru z Libuše se slavnými úvodními fanfárami. Hraje Česká filharmonie, diriguje Jakub Hruša.
3: Tady je Jakub Hruša, zdravím srdečně všechny posluchače rádia Klasik Praha a přeji příjemný poslech.

Předehra ze Smetanovy opery Libuše zazněla teď na Rádiu Klasik Praha jako ukázka z nové nahrávky Suprafonu, která byla vydána 18. září, je to tedy záznam z Pražského jara 2024, kde byla Libuše koncertně uvedena u příležitosti oslav 200. výročí Smetanova narození. Slyšeli jsme hrát Českou filharmonii pod taktovkou Jakuba Hruši, no a celou tuto nahrávku Libuše tedy budete moci tady na Klasik Praha slyšet i v den státního svátku 28. října od 20 hodin v rámci večerního koncertu bez smokingu. Teď je to opět hudba filmová, která nás čeká v našem programu. Bude to francouzský skladatel Alexandre Desplat, od kterého si teď poslechneme hudbu, kterou složil pro film s názvem Francouzská depeše.

0: Klasik Praha.
1: Hudebníkem širokého zaměření byl Bedřich Diviš Weber. Kromě skladatelské, pedagogické a organizační činnosti byl také významným hudebním teoretikem. Zabýval se též technickým vývojem hudebních nástrojů a uspořádal historicky první sbírku lidových českých písní. Narodil se před 260 lety 9. října 1766. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Péleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniliere a režie Christoph Loi. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
8: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Jsme se hraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
14: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Dvě minuty po půl jedenácté na Klasik Praha zazněla teď tato krásná druhá část z Vivaldiho houslového koncertu, jednoho z nesčetných houslových koncertů, které Vivaldi napsal. Tento má katalogové označení RV314. No a solo hrál houslista Julien Chauvin za doprovodu ansámblu Le Concert de la Loge. Teď opět něco trochu energičtějšího, Allegro maestoso, které tvoří úvodní větu listová klavírního koncertu číslo 1. Solo bude hrát pianista Jean-Yves Thibaudet a spolu s ním montrealští symfonikové.

Hudbu France Lista, první větu z klavírního koncertu číslo 1 S-dur, nám zahrál pianista Jean-Yves Thibaudet, doprovázený Montrealským symfonickým orchestrem. Pokud patříte k milovníkům klavírního umění, tak v listopadu můžete tady v Praze navštívit už 14. ročník klavírního festivalu Rudolfa Firkušného, který pořádá Pražské jaro. Letošní ročník nabídne celkem 6 koncertů, respektive tedy bude to 5 koncertů a masterclass. Masterclass proběhne v pondělí 2. listopadu na Hamu a bude ho tedy vést Sir Andráš Šif, který pak vystoupí také na prvním koncertě v Rudolfinu o den později 3.11. spolu s Jevgeniem Kisinem. Dalšími interprety letošního ročníku budou rakouský pianista Lukas Šternat, domácí zástupce Marek Kozák, pianistka Anna Vinickaja a v závěru pak 9.11. v Rudolfinu Grigory Sokolov. Podrobnosti o programu festivalu najdete na webových stránkách firkušny.cz. No a my budeme teď pokračovat v dopoledním vysílání hudbou Benjamina Britna. Z jehož opery Peter Grimes si poslechneme jednu ze 4 mořských meziher, které slouží v opeře ke změně scény. Tentokrát to nebude slavná bouře, nýbrž mezihra poněkud liričtějšího charakteru s názvem Měsíční svit londýnské symfoniky. Na nahrávce diriguje André Preven.

Na Klasik Praha zazněla teď hudba Benjamina Britna, slyšeli jsme Měsíční svit, část ze čtyř mořských meziher z opery Peter Grimes. Dirigent André Preven dirigoval londýnské symfoniky na této už 50 let staré nahrávce z roku 1976. No a teď je tady Verdiho opera Síla osudu a její předehra plná kontrastů a změn, kterou nám zahraje londýnská Nová filharmonie pod taktovkou dirigenta Igora Markeviče.

0: Klasik Praha.
1: Svět filmu zasáhla smutná zpráva. Zemřel oblíbený britský skladatel George Fenton, který stojí za projekty jako Modrá planeta nebo filmem Gandhi. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
6: No nekecej.
8: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
14: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
15: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
16: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Jsou 2 minuty před 11. Na Rádiu Klasik Praha nám teď hrál soubor Le Concert d'Astre, vedený francouzskou dirigentkou Emmanuelle Aym. V jejich podání jsme poslouchali hudbu zajímavého francouzského barokního autora, který se jmenoval Jean-Joseph Cassania de Mondonville. Byl to také houslový virtuos své doby, oblíbený houslista Madame de Pompadour. No a toto byla úvodní část jeho skladby In Exitu Israel, kterou nám tedy hrál zmíněný soubor Le Concert d'Astre s přidruženým sborem. No a před 11. hodinou tady ještě mám operní árii, která se tedy už přehoupne do další hodiny našeho dopoledního programu. Je to baritonová árie Di Provenza il Maril Suol ze druhého dějství Verdiho opery Traviata. Zpívat nám bude slavný verdiovský baritonista Cheryl Milnes, kterého doprovodí orchestr Bavorské státní opery pod taktovkou Carlose Kleibra.

Na Klasik Praha v dopoledním vysílání teď zněla Brahmsova hudba, byla to druhá část Allegro Appassionato z druhého klavírního koncertu B-dur, tentokrát z nahrávky, kde solo hrála Elizabeth Leonskaja a Kurt Mazur řídil orchestr lipského Gewandhausu. Následovat bude česká hudba Bedřich Smetana a jeho smyčcový kvartet E-moll Z mého života. Tentokrát to bude nahrávka Vihanova kvarteta, která vyšla v roce 2022 a konkrétně si poslechneme třetí větu tohoto Smetanova díla, které je vzpomínáním na jeho předčasně zesnulou první manželku Kateřinu. Vihanovo kvarteto nám bude hrát ve složení Leoš Čepický, Jan Schulmeister, Jakub Čepický a Michal Kaňka.

0: Klasik Praha.
1: V pořadu Švédský stůl si poslechneme hudbu z alba Praetorius tančí. Na projektu se podílel německý soubor Capella della Torre a sopranistka Margaret Hunter. Taneční hudbu přelomu 16. a 17. století si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo bych chytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrart?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
15: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

Posloucháte Radio Klasik Praha, 11:58. Teď dozněla hudba z nejúspěšnější české počítačové hry, která vyšla v loňském roce, jmenuje se Kingdom Come Deliverance 2. Už se jí po celém světě prodali miliony kopií. No a úspěšná je také hudba, kterou k této videohře složil Jan Valta. Je inspirována středověkem, neboť i hra se odehrává ve středověku. A my jsme teď poslouchali téma nazvané Sankta Barbara, spojené samozřejmě s Kutnou Horou a tamním chrámem svaté Barbory. No a pokračujeme zase klasikou, teď to bude Karl Philipp Emanuel Bach a jeho symfonie číslo 3 C-dur. Jejíž třetí část nám zahraje opět soubor The English Concert, který už jsme v našem vysílání dnes slyšeli. Pak ještě třeba také Mendelssohn nebo Dvořák budou k slyšení před 12. hodinou tady na Klasik Praha.

Tak to byla hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho, úryvek z jeho houslového koncertu E-moll, slavného díla, které nám teď hrála houslistka Anne-Sophie Mutter, doprovázená Berlínskou filharmonií a Herbertem von Karajanem, který byl tedy s touto houslistkou spojen v začátcích její kariéry. Teď máme minutu pro 11:45 a budeme opět poslouchat českou hudbu. Teď to bude Antonín Dvořák. Zazní Skočná z jeho slovanských tanců z druhé řady, a to v podání pražských symfoniků FOK, kteří natočili tento Dvořákův cyklus na album vydané v roce 2023.

0: Divadlo v Dlouhé uvádí
1: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné?
0: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
1: Divadlo v Dlouhé.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhony 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna?
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek?
6: Správně, uhodlo si.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
9: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Tohle je Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha právě dozněla druhá část serenáda ze sonáty pro violončelo a klavír Claude Debussyho. Na nahrávce jsme slyšeli na piano hrát Daniela Barenboima a spolu s ním hrál jeho mladší kolega violončelista Kian Soltani. Dopolední vysílání teď uzavře hudba ještě jednoho francouzského skladatele, bude to Emmanuel Chabrier. Scherzo Valčík z jeho pastorální svity nám zahraje Vídeňská filharmonie a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezký pátek, také hezký nadcházející volební víkend a budu se těšit opět na slyšenou v pondělí v obvyklém čase mezi 9. a 12. hodinou. No a odpoledním programem vás dnes bude provázet kolega Stanislav Předota, který se vám už za pár minut přihlásí od mikrofonu z našeho vysílacího studia.

0: Krásné poledne, milí posluchači stanice Klasik Praha. Zdraví vás Stanislav Předota, váš dnešní průvodce vysíláním až do 19. hodiny. Dnes je pátek 9. října, teď je 9 a půl minuty po 12. hodině. Naše popolední vysílání začalo dosti dramaticky. Poslouchali jsme závěrečnou scénu z opery Don Giovanni od Wolfganga Amadea Mozarta. Zpívali nám jako Don Giovanni Eberhard Wächter, jako Leporello Giuseppe Taddei a jako Komtur Gottlob Frick. Pěvce doprovázel Filharmonia Orchestra a dirigoval Carlo Maria Giulini. Před námi je spousta hudby, ať už takto dramatické, nebo zase naopak mírumilovné, ať symfonické, či komorní. Určitě si vyberete. Nyní si poslechneme La Calindu od impresionistického anglického skladatele Frederika Delia.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Orchestr Akademie od svatého Martina v Polích s dirigentem Nevillem Merinrem zahrál skladbu La Calinda od Frederica Delia. Tarquinio Merula, italský barokní autor, je autorem skladby La Caterina, kterou nám v následujících chvílích zahraje soubor Il Giardino Armonico.

Soubor Il Giardino Armonico, jehož uměleckým vedoucím je Giovanni Antonini, zahrál skladbu La Catarina od Tarquinia Merulli. V roce 1969 natočil americký režisér John Schlesinger film Půlnoční kovboj, který bezesporu patří do galerie nejlepších filmových snímků vůbec. Hlavní role v tomto filmu stvárnili herci Dustin Hoffman a Jan Voight. A samozřejmě také výrazný podíl na tomto filmu měl autor hudby. Tím autorem byl John Barry a my si teď část jeho hudby k filmu Půlnoční kovboj poslechneme v nahrávce Filharmoniků města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Vysočina sobě je nový prestižní koncertní cyklus symfonické hudby, který poprvé v historii přiváží do kraje Vysočina špičková profesionální tělesa. Kdo stál u jeho zrodu a kde se koncerty konají, prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
8: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
10: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
11: Promění.
10: A v novou sukínku?
11: Promění.
10: A v paraplíčko?
11: Promění.
10: I na obal pro pastelky?
11: I v obal.
10: A v baťůžek?
11: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
12: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
10: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
11: Běž už.
12: Více na cestaodpadu.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Pokud vám melodie, kterou jsme právě poslouchali, připomínala anglickou hymnu God Save the King, Bůh ochraňuj krále, pak jste mínili správně. Bylo to 7 variací na tuto píseň od Ludwiga van Beethovena, které Beethoven zkomponoval ještě v době, kdy tato píseň nebyla britskou hymnou. Na kladívkový klavír nám hrál Melvin Ten. Od Johna Dowlanda si teď poslechneme píseň o nadutých mladých mužích. Away with these self-loving lads, tedy pryč s těmi namyšlenými sebestřednými mladíky. Zpívat bude basista Joel Frederiksen.

Pryč s těmi samolibými hochy, které nikdy nezasáhne Cupidův šíp, zpíval basista Joel Frederiksen za doprovodu ansámblu Phoenix Munich. Byla to skladba od Johna Dowlanda. Camille Saint-Saëns, významný francouzský romantický skladatel, je autorem Vojenského pochodu, který si nyní poslechneme.

Vojenský pochod od Camille Saint-Saense, který nám zahrála Slovenská filharmonie s dirigentem Richardem Heymanem, nastolil opravdu ráznou atmosféru. Tu ale poruší následující skladba. Poslechneme si Lamentaci z opery Rinaldo od Georga Friedricha Händla. Magdalena Kožená zaspívá známou árii Lascia ch'io pianga mia cruda sorte, tedy nechte mne, ať oplakávám svůj krutý osud.

0: Mezzosopranistku Magdalenu Koženou doprovázel Venice Baroque Orchestra s dirigentem Andreou Marconem a přednesli nám árii La Chaque Pianga od Georga Friedricha Händla. George Gershwin a skladba Walking the Dog, Procházka se psem, hrát nám bude klarinetista Richard Hawley.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák!
5: Říkej!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
9: No nekecej.
8: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.

0: Mazda webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Klasik Praha.
8: Klasik Praha.

Klarinetista Richard Hawley a Cincinnati Pops Orchestra s dirigentem Erichem Kunzelem nám zahráli Walking the Dog, procházku se psem od George Gershwina. Jedním z nejvýznamnějších renesančních skladatelů byl Giovanni Pierluigi da Palestrina. My si teď poslechneme část jeho zemše, kterou zkomponoval pro korunovaci papeže Marcella II. Bude to část Agnus Dei, Beránku Boží.

0: Část Agnus Dei, Beránku Boží, zem vše, Missa Papé Marcelli od Giovanniho Pierluigi da Palestrini, zaspíval sbor The Sixteen s uměleckým vedoucím Harrym Christophersem. Posloucháte stanici Klasik Praha, je pátek 9. října 13.00. Mám tu pro vás připraveny pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Dnes a zítra probíhají volby do městských a obecních zastupitelství a ve třetině obvodů také do Senátu. Volební místnosti jsou otevřené dnes od 14 do 22 hodin a zítra od 8 do 14 hodin. Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost buď občanským průkazem nebo cestovním pasem. Pokud používáte elektronický doklad, nezapomeňte si ho ještě předtím aktualizovat, protože poslední plánovaná verze e-dokladu vyšla 25. září. Systém voleb do obecních zastupitelstev je složitější. Existují tři způsoby, kterými lze volební lístky upravit. V tom prvním volič prostě a jednoduše označí křížkem jednu volební stranu. V druhém způsobu volič označí křížkem konkrétní kandidáty, a to klidně i z různých stran. Je potřeba dát si pozor na to, aby nebylo označeno více kandidátů, než kolik je členů zastupitelstva. Třetí způsob je kombinací výše zmíněných. Můžete zakřížkovat jednu volební stranu a další křížky jako preferenční udělit kandidátům z jiných stran. Nobelovu cenu za mír letos dostává jihoafrická právnička Navatim Pileová, která hájila Nelsona Mandelu, podílela se na potrestání viníků genocidy v Rwandě a nadále vyšetřuje podezření na válečné zločiny v různých částech světa. V současnosti se mimo jiné podílí na vyšetřování genocidy proti Rohingům v Myanmaru, zabývá se i zločiny v Severní Koreji a byla zároveň předsedkyní vyšetřovací komise OSN, která loni dospěla k tomu, že se Izrael dopustil na území pásma Gazy genocidy a jeho lídři, včetně premiéra Benjamina Netanyahu, to podněcovali. V pražských kinech Lucerna, Edison Film Hub a Světozor i v evangelickém kostele u Salvátora bude probíhat od čtvrtka 15. do úterý 20. října jubilejní 20. ročník festivalu Das Filmfest, který představuje aktuální kinematografii německy mluvících zemí. Uvedeny budou také archivní filmy doprovázené živou hudbou a mimořádnou událostí bude 19. října v kostele svatého Salvátora projekce filmu Jak golem na svět přišel, režisérů Paula Wegenera a Karla Böseho z roku 1920. Pro tento film vytvořila novou hudbu skladatelka, sbormistrině a varhanice Anne Michael. Pod jejím vedením ji provede 30členný hamburský sbor svatého Mikuláše společně s varhanicí Patriciou Olševskou a bubeníkem Knudem Federsenem. Dnes je oblačno až zataženo, na jihu a v jihovýchodě území převládá zmenšená oblačnost. Večer čekáme v Čechách od severozápadu místy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18 stupňů. V západní polovině Čech a ve Slezsku postupně zesílí vítr až na čerstvý s rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu a lokálně s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Jsme Klasik Praha.

Mezzosopranistka Lena Belkina zaspívala árii z opery Adel Son e Salvini. Jejím autorem je Vincenzo Bellini, významný italský operní autor z počátku 19. století. Doprovázel orchestr Mnichovského rozhlasu, dirigoval Alessandro De Marchi. A ještě zůstaneme v divadle, tentokrát si poslechneme finále baletní svity z baletu Třírohý klobouk od Manuela de Falli.

Poslouchali jsme finále baletní svity Třírohý klobouk od Manuela de Falli. Hrál Dalaský symfonický orchestr a dirigoval Eduardo Mata. Autorem další skladby je Raymond Lefebvre. Toto jméno vám asi mnoho neříká, přiblížím. Je to francouzský dirigent, aranžér a skladatel, zejména filmové hudby, který žil mezi lety 1929 až 2008. Asi nejvíce se proslavil svou hudbou pro filmy s Četníkem, kterého představoval známý komik Louis de Funès. A my si teď poslechneme část Lefebvrovy hudby k tomu úplně prvnímu filmu, který se jmenoval Četník ze Saint-Tropez a byl natočen v roce 1964.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu přivítám čerstvou držitelku ceny Itálie za celoživotní mistrovství v oboru balet, tanec a pohybové divadlo. Pochází z Užhorodu, ale již 55 let žije a působí v Praze. Život Nelly Danko je spojen s baletem Národního divadla, kde vytvořila množství rolí a dodnes působí jako pedagožka na Pražské konzervatoři. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek 19 hodin. Těší se Ivan Hlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Viděl jsi to?
10: A co, jako?
9: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
10: No má bejt.
9: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutej kontejner.
10: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
9: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
10: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
11: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz. Skonto nábytek.
12: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Baristonista Cheryl Milnes, londýnský operní sbor a National Philharmonic Orchestra s dirigentem Nicolou Rešíněm. Zahráli a zaspívali závěr prvého dějství opery Tosca od Giacoma Pucciniho. V roce 2020 natočil režisér Thomas Vinterberg film Chlast, který byl zároveň dramatem a zároveň komedií. Švandovo divadlo na Smíchově si vás nyní dovoluje pozvat na jedinečné uvedení slovenské verze divadelní adaptace tohoto oscarového filmu. Východiskem filmu je teorie, podle které kráčíme světem s deficitem štěstí. A možná stačí, abychom ho jen trošku doplnili. A ten deficit, to je 0,5 promile v krvi. Jedná se o zábavnou a přitom krutě upřímnou severskou tragikomedii, která vypráví o ztrátě a hledání radosti v každodenní šedi života. Vy se můžete do velkého sálu Švandova divadla na Smíchově přijít podívat na polštinské představení ve slovenštině, v němž budou hrát Branislav Deák, Marian Měžga, Adi Hajdu a Robert Jakab. A kdy to bude? Například ve čtvrtek 15. října od 19 hodin. Více informací najdete na webových stránkách Švandova divadla. A teď tu mám další hudební skladbu. Poslechneme si Adagio, volnou větu ze druhé symfonie E-moll od Sergeje Rachmaninova. Tuto hudbu nám v úpravě pro dva klavíry zahrají Daniel Trifonov a Sergej Babajan.

Klavíristé Daniil Trifonov a Sergej Babajan zahráli Adagio ze druhé symfonie E-moll od Sergeje Rachmaninova. Autorem této úpravy pro dva klavíry byl Daniil Trifonov. Od Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera, což je německý skladatel rodem z Krásna v severních Čechách, nám nyní soubor Muzika Antiqua Praha zaspívá, zahraje moteto O Crux Venerabilis.

0: Soubor Muzika Antiqua Praha s uměleckým vedoucím Pavlem Klikarem přednesl moteto O Crux Venerabilis, o úctyhodný kříži od skladatele Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera. Zpívali soprán Anna Hlavenková, mezzosoprán Petra Noskajová, kontratenor Lubomír Moravec, tenor Stanislav Předota a bas Michael Pospíšil. A od hudby duchovní teď přejdeme k hudbě baletní. Poslechneme si Šavlový tanec a Ramacha Chaturyana.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
8: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
10: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
11: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva krém kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
12: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Úpravu šavlového tance z baletu Gajané od Arama Chačaturjana zahrál flétnista James Galway za doprovodu Royal Philharmonic Orchestra s dirigentem Myung-Woon Chungem. V roce 1827 napsal skladatel Franz Schubert celkem 8 skladeb s názvem Impromptu. Z nějakého záhadného důvodu 4 z těchto skladeb vyšly ještě v témže roce 1827, zatímco ty 4 zbylé byly někam založeny a vyšly až mnoho let po Schubertově smrti. Ty Impromptu z roku 1827 vyšly pod opusovým číslem 90. A my si teď z tohoto cyklu poslechneme Impromptu S-dur, které nám zahraje klavírista Alfred Brendel.

Klavírista Alfred Brendel přednesl Emprompty S. Dur od France Schuberta. Od Arcangela Corelliho teď zazní část z jeho sonáty F. Dur. Poslechneme si třetí větu, Vivace, a to v úpravě pro zobcovou flétnu a basso continuo.

0: Flétnistka Michaela Koudelková nám zahrála v úpravě pro zobcovou flétnu Vivace ze sonáty F-dur od Arcangela Corelliho. Skupinu Basso Continuo tvořili čembalistka Monika Knoblochová, na barokní violončelo Libor Mašek a na tehorbu Jan Krejča. A teď jsou tu povídky z Vídeňského lesa od skladatele Johana Strause mladšího. Ještě než si tuto skladbu poslechneme, tak bych vás chtěl pozvat k rozhlasovému soutěžení. Já tu totiž na dnešní odpoledne mám dvě volné vstupenky na koncert, který pořádá Český spolek pro komorní hudbu. Díky tomuto spolku můžeme slyšet velice unikátní kompletní provedení všech houslových sonát Ludwiga van Beethovena. Tyto sonáty přednese houslista Jan Fischer, který je mimochodem koncertním mistrem České filharmonie, společně s vynikajícím klavíristou Martinem Kasíkem. Uskuteční se celkem tři večery, protože pochopitelně kompletní sonáty se do jednoho večera nevejdou. Provedení bude ve dnech 11. října, 14. října a 19. října. A já tu mám pro vás dvě volné vstupenky právě na ten koncert prostřední 14. října od 7:30 večer ve Dvořákově síni Rudolfina. Samozřejmě zájmem je, aby vstupenky dostal ten z vás, kdo se opravdu o věc zajímá. Takže doporučuji, abyste se podívali na stránky Českého spolku pro komorní hudbu, případně na stránky České filharmonie. V jehož programové nabídce rovněž najdete tyto koncerty. Prostudovali si, co je na webu uvedeno, a zhruba za hodinu se můžete zúčastnit soutěže. Já ji ještě včas připomenu.
1: Tohle je Klasik Praha.

Známou skladbu Povídky z vídeňského lesa od Johanna Strause mladšího zahrál orchestr vídeňské státní opery s dirigentem Juliem Rúdelem. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je 9. října, pátek, to znamená poslední pracovní den před nadcházejícím víkendem. A co se týká naší stanice, tu si můžete naladit na frekvenci 98,7, poslouchat v digitálním vysílání DAB nebo prostřednictvím mobilních zařízení. A pokud pracujete u počítače, pak velice jednoduché je pustit si nás přímo z webových stránek www.klasikpraha.cz. Na těchto stránkách kromě online vysílání najdete také kulturní tipy, aktuality a podcasty některých pořadů. A nyní tu pro vás mám připravenou hudbu Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Tentokrát nebudeme poslouchat ani část z jeho scénické hudby ke snu Noci svatojánské, ani žádnou větu z jeho krásných symfonií, ale poslechneme si jeho klavírní fugu F-moll.

0: Fugu F-moll od Felixe Mendelssohna Bartholdyho zahrál klavírista Benjamin Grosvenor. Následuje pozvánka k poslechu hudby Stříbrného plátna, kterou pro vás Nikola Bojčev připravuje na každou středu vždy večer od 19 hodin. A potom si poslechneme úvodní část z hymnu Te Deum, Tebe Bože chválíme, od francouzského barokního skladatele Marc-Antoine Charpentiera.
1: Klasik Praha.
2: Svět filmu zasáhla smutná zpráva. Zemřel oblíbený britský skladatel George Fenton, který stojí za projekty jako Modrá planeta nebo filmem Gandhi. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté, sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izard a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Peleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniliere a režie Christoph Loi. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: To bylo chytrý, koupitelku v Datartu.
13: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
12: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
14: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Úvodní část, preludium z hymnu Te Deum, Tebe Bože chválíme, od skladatele Marc-Antoine Charpentiera, zahrál soubor Les Arts Florissants, který řídil dirigent a jeho zakladatel William Christie. V letech 1936 až 1937 komponoval skladatel Vítězslav Novák svou jihočeskou svitu pro velký orchestr. My si teď z tohoto díla s opusovým číslem 64 poslechneme druhou větu nazvanou Snění aneb Lesy a rybníky. Hrát bude Státní filharmonie Brno s dirigentem Jaroslavem Foglem.

Státní filharmonie Brno pod taktovkou Jaroslava Fogela zahrála druhou větu Snění a ne plesy a rybníky z jeho české svity od Vítězslava Nováka. Od německého romantického skladatele Richarda Strause teď zazní prvá věta Allegro z jeho houslového koncertu D-moll. Tento koncert je jeho raným dílem. Strauss ho dokončil v roce 1882, když mu bylo 18 roků. Nám teď prvou větu z tohoto koncertu zahraje houslista Renaud Capuçon.

0: Houslista Renaud Capuçon dohrál prvou větu z koncertu D-moll od Richarda Strause. Doprovázeli ho vídeňští filharmonikové a dirigoval Petr Popelka. Před námi je teď hudba italského barokního skladatele Tomasa Giovanniho Albinoniho. Poslechneme si prvou větu Allegro z jeho koncertu pro dva hoboje C-dur. Hrát nám budou Anthony Camden a Julia Gilwood. A ještě si dovolím připomenout, že se pomalu blíží rozhlasová soutěž, ve které budeme soutěžit o dvě volné vstupenky na koncert, který se uskuteční 14. října ve Dvořákově síni Rudolfina, a ve kterém vystoupí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Tento koncert je součástí triptychu, ve kterém zmiňovaní umělci přednesou kompletní houslové sonáty Ludwiga van Beethovena. A abyste mohli v soutěži uspět, pak doporučuji navštívit webové stránky Českého spolku pro komorní hudbu týkající se tohoto koncertu, nebo případně také programovou nabídku České filharmonie, která rovněž tento koncert propaguje.
1: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
2: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
3: Salonky.
4: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
3: Úklid.
4: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
3: Ha, kuchař.
4: Správně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
10: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Hoboisté Anthony Camden a Julia Girdwood nám zahráli úvodní allegro z koncertu C-dur od Tomáza Giovanniho Albinoniho. Doprovázel soubor The London Virtuosi, který dirigoval John Georgiadis. A nyní vás zvu k ohlášené rozhlasové soutěži. Ještě než se do soutěžení pustíme, je potřeba seznámit se s pravidly. Ta najdete na webové stránce našeho rádia s adresou www.klasikpraha.cz. V rámci pravidel prosím, aby se nezúčastňovali ti z vás, kteří vyhráli v některé z našich soutěží v uplynulých 14 dnech. Pak tu mám ještě informaci pro případného vítěze, že vstupenky máme rovněž v elektronické podobě, takže je můžeme zaslat e-mailem. Dnes soutěžíme o dvě volné vstupenky na koncert, který se uskuteční 14. října ve Dvořákově síni Rudolfina a patří do koncertního cyklu Českého spolku pro komorní hudbu. Jedná se o unikátní provedení kompletního cyklu houslových sonát Ludwiga van Beethovena, které ve třech večerech provedou houslista Jan Fischer, koncertní mistr České filharmonie a klavírista Martin Kasík. Tyto koncerty se uskuteční 11., 14. a 19. října a jak už jsem zmínil, vstupenky mám na ten prostřední z koncertů 14. Samozřejmě bude to velice unikátní příležitost nejen poslechnout si skvělou interpretaci, ale také vlastně v docela krátkém úseku se seznámit se skladatelským vývojem Ludwiga van Beethovena. Ta první sonáta je z roku 1798 a ta poslední potom z roku 1812, takže budeme moci sledovat i skladatelský vývoj. Jak už jsem se zmínil, budeme soutěžit a pro odpověď na soutěžní otázku samozřejmě bude praktická informace, kterou jste mohli najít na webových stránkách Českého spolku pro komorní hudbu, případně v programové nabídce České filharmonie. A jak mě znáte, tak soutěžní otázka zase nebude až tak strašně těžká. Proveden bude komplet Beethovenových houslových sonát a já se v rámci soutěžní otázky chci zeptat, kolik vlastně těch houslových sonát je. Mám na mysli číslované sonáty, ne tedy žádné fragmenty, které také v Beethovenově odkazu nacházíme. Takže kolik číslovaných houslových sonát Beethoven napsal a kolik jich teda tím pádem bude provedeno na těchto koncertech. Můžete volat na telefon 739 987 987.
1: Ladíte Klasik Praha.

Orchestr La Petite Bande, tedy Malá banda, řízený Sigiswaldem Kaikenem, zahrál závěrečné presto, čtvrtou větu z takzvané Oxfordské symfonie Josefa Haydna. Je to jeho symfonie číslo 92 G-dur. Během této hudby jste měli možnost soutěžit. Jako první se ke mně do studia dovolal pan Michal, který věděl, že kompletní počet houslových číslovaných sonát Ludwiga van Beethovena je 10. Díky správné odpovědi získal pan Michal dvě volné vstupenky na koncert 14. října, na kterém budou provedeny Beethovenovy houslové sonáty číslo 5 až 7. Panu Michalovi samozřejmě gratuluji a já ještě připomenu, že tomuto večeru předchází koncert 11. října se sonátami 1 až 4 a následovat bude ještě koncert 19. října se sonátami 8 až 10. Na všech třech těchto koncertech vystoupí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více informací najdete na webových stránkách Českého spolku pro komorní hudbu, případně v programové nabídce České filharmonie. A my teď budeme pokračovat hudbou Erika Satieho.

0: Poslouchali jsme skladbu Gnosien číslo 1 od Erika Satieho. Byla to úprava této původně klavírní kompozice, kterou nám zahráli flétnistka Michaela Slavíková a kytarista Vladislav Bláha.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Deska, kterou vám tento týden chceme představit, se ještě ohlíží za rozsáhlými oslavami 200. výročí narození Bedřicha Smetany, které jsme připomínali v roce 2024. Během těchto oslav také byla provedena kompletní opera Libuše, kterou Bedřich Smetana napsal na libreto Josefa Venciga, inspirovaného rukopisem Zelenohorským, což sice byl falzifikát Václava Hanky, ale v tehdejší době byl považován za originální pravé dílo. Kompletní opera Libuše Bedřicha Smetany byla provedena ve Dvořákově síni Rudolfina a nyní vychází jako troj CD. Na tomto CDčku hraje Česká filharmonie pod taktovkou Jakuba Hruši. Pražský filharmonický sbor připravil sbormistr Lukáš Vasilek a v hlavních rolích se jako Libuše představí Kateřina Kněžíková, jako Přemysl Adam Plachetka a v dalších rolích potom přední čeští operní solisté Alžběta Poláčková, Martin Bárta, Jan Šťáva, Richard Samek, Jiří Brückler či Václava Krejčí-Housková. Ještě také chci připomenout, že tuto kompletní nahrávku Libuše odvysíláme na stanici Klasik Praha v rámci večerního koncertu bez smokingu v den státního svátku 28. října. Jako hudební ukázku teď si pustíme předehru se slavnými fanfárami. Hraje Česká filharmonie, diriguje Jakub Hruša.

0: Česká filharmonie s dirigentem Jakubem Hrušou zahrála předehru k opeře Libuše od Bedřicha Smetany. Jedná se o záznam koncertního provedení této opery na Pražském jaru 2024, který nedávno vyšel ve vydavatelství Suprafon. Na tomto záznamu, kromě České filharmonie s Hrušou, zpívá také Pražský filharmonický sbor se sbormistrem Lukášem Vasilkem a v hlavních rolích se jako Libuše a Přemysl představili Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka a v dalších rolích potom další přední čeští operní solisté. Následuje pozvánka k poslechu pořadu Na osobní notu, který budeme vysílat zítra, tedy v sobotu 10. večer. A potom si poslechneme téma počítačové hry The Elder Scrolls. Jehož autorem je Jeremy Soule.
1: Klasik Praha.
2: Říká se, že tenor je diagnóza, ale co to vlastně znamená? V případě mého dalšího hosta to přináší samá pozitiva. Má krásný hlas, je příjemný a zábavný společník a pro vysokou sopranistku je skutečným požehnáním. Má téměř 2 metry. Nejenom o nadcházející sezóně, ve které ho čeká Offenbachův Orfeus a Don Jose v opeře Carmen, jsem si povídala s Dušanem Růžičkou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Peleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniliere a režie Christophe Loi. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
5: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
6: komorní hru Martiny Kinské
5: Štýrský Toajen Heisler.
6: Setkání 3 výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
5: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
6: Štýrský Toajen Heisler.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Proč se culíš?
11: Protože budeme krásný.
10: To už přece jsme.
11: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
10: Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
11: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
12: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
13: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
12: Dnes musíte vybrat.
13: Mám tady pro vás předvýběr a
12: rozšíříme výběr.
13: Dvojnásobíme investice.
14: Přijmete to riziko?
12: Ale je to na vás.
15: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
16: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
17: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
19: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Klasik Praha Nejlepší hity za 500 let.

To bylo téma z počítačové hry The Elder Scroll, tak jak ho upravil a zahrál klavírista Daniil Trifonov. Autorem této hudby je Jeremy Soule. Jedním z velmi výrazných fenoménů baroka byl také fenomén kastrátů. Tato velice pozoruhodná, ale na druhou stranu velice nehumánní praktika už se dnes naštěstí neprovozuje, ale pro kastráty byla napsána řada velmi krásných árií. A tuto nádhernou hudbu teď znovu zpívají kontratenoristé. A právě koncert jednoho z kontratenoristů, Vojtěcha Pelky, má nyní ve své nabídce jednatelství pražských symfoniků. Koncert Vojtěcha Pelky si můžete přijít poslechnout do kostela svatých Šimona a Judy v úterý 20. října od 7:30. Na programu budou árie z Mozartových a oper Mitridate, Idomeneo či La Clemenza di Tito. A Pelku na koncertě doprovodí komorní filharmonie Pardubice s dirigentem Vahanem Mardirosyanem. Více informací o tomto koncertu najdete na webových stránkách pražských symfoniků s adresou www.fok.cz.

0: Vyslechli jsme koncertní předehru Froissart od Edwarda Elgara, která byla inspirována kronikami od Jeana Froissarta ze 14. století. Hrál nám Filharmonia orchestra a dirigoval Andrew Davies. V dalších minutách nám basbaritonista Bryn Terwell zaspívá píseň Karla Jenkinse The Shepherd Poet of Passchendaele, tedy básník, pastýř z Passchendaele.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Bas-baritonista Bryn Terwel zaspíval píseň Karla Jenkinse The Shepherd Poet of Passchendaele. Doprovázela ho Česká filharmonie, dirigoval Paul Bateman. A teď je tu pozvánka k poslechu slavných auditorií, která pro vás tradičně připravuje Jiří Vejvoda na pondělní večery. Co bude tématem toho dalšího pořadu, samozřejmě prozradí on sám. A potom si poslechneme krédo ze mše těla páně od skladatele Jana Dismase Zelenky.
1: Klasik Praha. Vysočina sobě je nový prestižní koncertní cyklus symfonické hudby, který poprvé v historii přiváží do kraje Vysočina špičková profesionální tělesa. Kdo stál u jeho zrodu a kde se koncerty konají, prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
4: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
5: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
7: Třikrát zelená, smažák!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
12: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Jsme se hraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
3: Jsme Klasik Praha.

0: Sbor a orchestr Collegium 1704, řízený Václavem Luxem, přednesl část z kréda ze mše na tělo páně, tedy Missa Corporis Domini, od skladatele Jana Dismase Zelenky. Před námi je teď takzvaná revoluční etuda Friderika Chopina, ale ještě před jejím poslechem bych se chtěl zastavit u nabídky dnešních večerních pořadů na stanici Klasik Praha. Je pátek, takže od 19 hodin tu pro vás bude hudba podle kalendáře. Martina Klausová dnes přiblíží osobnost i hudbu českého skladatele, pedagoga, varhaníka a hudebního vědce Bedřicha Diviše Webera. Tato osobnost je zajímavá také díky tomu, že Weber byl prvním ředitelem Pražské konzervatoře. Od 20 hodin budeme vysílat koncert bez smokingu s hudbou Františka Vincence Kramáře Kromera. Jeho koncertino S-dur a symfonie číslo 1 zahraje komorní orchestr Berg pod taktovkou Petra Vrábela a jako solisté flétnistka Magdalena Bílková-Tůmová, klarinetista Jan Budín a houslista Bohuslav Matoušek. Od 22 hodin si pak budete moci dnes večer poslechnout hudbu v Miléniu, kdy hostem Ondřeje Fischera bude skladatelka Kateřina Horká.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Květa Novotná zahrála revoluční etidu Friderika Chopina, tedy jeho etidu číslo 12 C-moll. Posloucháte stanici Klasik Praha, je 5 minut po 16. hodině, pátek 9. října. Před námi je teď hudba Ralfa Vaughana Williamse, Antonína Dvořáka, Dmitrije Šostakoviče a Leonarda Bernsteina. Od Vaughana Williamse si nyní poslechneme Menuet a Muset. To jsou názvy starých renesančních a barokních tanců a do svého koncertu pro hoboj a mol tyto dva tance jako druhou větu zařadil Ralph Vaughan Williams. My si poslechneme nahrávku s Londýnským symfonickým orchestrem a hobojistem Davidem Theodorem.

Hoboista David Theodor, londýnský symfonický orchestr a dirigent Bryden Thompson. Slyšeli jsme druhou větu z koncertu A-moll od Ralpha Vaughana Williamse. Od Antonína Dvořáka si teď poslechneme finále jeho třetí symfonie S-dur. Vznikla v roce 1874 a je řazena k Dvořákovým raným symfoniím, ve kterých ještě hledal své skladatelské pozice. A jistý netypický prvek je zde i v tom, že tato symfonie má tři věty. Chybí věta předposlední skercová. Na druhou stranu, když si poslechneme třetí větu, finální, tak zjistíme, že tato finální věta svým způsobem a charakterem tu skercovou větu do určité míry nahrazuje. A tak si ji teď poslechneme s Českou filharmonií a dirigentem Jiřím Bělohlávkem.

Třetí finální větu ze symfonie číslo 3 S-dur od Antonína Dvořáka zahrála Česká filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Od Dmitrije Šostakoviče nás teď čeká hudba k filmu Střeček. Z tohoto filmu si teď poslechneme část zvanou Romance. Hrát nám bude houslista R.S. Offer a doprovází Philadelphia Orchestra s dirigentem Richardem Šajím.

0: Klasik Praha.
1: Vypadá jako klavír, ale klavír to není. Je to čembalo. Fascinující nástroj, který ve 20. století vstal z mrtvých, představí v sobotním spektru hudby čembalistka Monika Knoblochová. Zjistíte, proč bez něj barokní hudba nemohla žít a kde můžete ochutnat Moničino vyhlášené, avšak nezvyklé, Café Krém. Premiéry pořadu Spektrum hudby s Filipem Sichrou se dočkáte v sobotu v 6 hodin večer.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Losangeleský filharmonický orchestr s dirigentem Leonardem Bernsteinem zahrál předehru k Bernsteinově opeře Candide. Už zanedlouho odstartuje 35. ročník festivalu Svátky hudby v Praze, aneb Václav Hudeček a jeho hosté. Tento 35. ročník začne slavnostním zahajovacím koncertem 20. října ve Dvořákově síni Rudolfina. Jak už bývá tradičně zvykem, kromě hostitele, houslisty Václava Hudečka, na tomto koncertě vystoupí jeho hosté, a to jak z řad začínajících umělců, tak i umělců již renomovaných. Vystoupí například laureát letošní Hudečkovy Luhačovické akademie, houslista Arnau Izard, a na druhé straně třeba přední česká violistka Kristina Nouzovská-Fialová nebo pěvci Lucie Kaňková a Daniel Matoušek. Za doprovodu Prague Filharmonia s dirigentem Ondřejem Vrabcem zazní třeba Dvořákův Mazurek a Bruchův koncert pro housle a violu E-moll nebo výběr árií z oper Verdiho, Pucciniho a Gounoda. Zahajovací koncert se odehraje 20. října v Rudolfinu a více informací je o celém cyklu, který potrvá až do dubna příštího roku, najdete pochopitelně na webových stránkách festivalu Svátky hudby v Praze.

Pražští komorní solisté pod taktovkou Radka Baboráka zahráli v úpravě pro 23 smyčců předehru k opeře Tristan a Isolda od Richarda Wagnera. Autorem této úpravy je Sebastian Gürtler. Od Wolfganga Amadea Mozarta si nyní poslechneme prvou větu z jeho houslového koncertu B-dur číslo 1. Hrát nám bude houslista Giuliano Carmignola.

0: houslista Giuliano Carmignola a orchestra Mozart s dirigentem Claudiem Abbádem zahráli prvou větu Allegro moderato z Mozartova koncertu B-dur číslo 1. Autorem další skladby, kterou si nyní poslechneme, je Antonín Dvořák. Mezi velice oblíbené skladby tohoto autora patří jeho humoreska. Ale samozřejmě, kdo se zajímá o Antonína Dvořáka, ví, že on jich napsal víc, takže je potřeba specifikovat, kterou tu humoresku máme vlastně na mysli. Jednak Dvořák napsal jednu samostatnou humoresku a potom vydal, nebo vyšel opus 101, ve kterým těch humoresek najdeme celkem 8. A ta nejslavnější, ta má pořadové číslo 7 v tomto cyklu a je v tónině Gesdur. A právě tu nám teď zahraje klavírista Josef Hála.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
4: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
5: komorní hru Martiny Kinské
4: Štýrský Toajen Heisler.
5: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
4: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
5: Štýrský Toajen Heisler.
6: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: První nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
7: Navádění letadel?
8: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
7: Technik ve věži?
8: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
7: Elektrikář?
8: Jo, přesně tak.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dvořákovu humoresku číslo 7 Gesdur z opusu 101 nám v původní verzi pro sólový klavír zahrál Josef Hála. Od Maurice Ravela teď zazní část jeho španělské rapsodie. Poslechneme si čtvrtou větu, která je nadepsána Féria.

0: bouřlivou férii ze španělské rapsodie od Maurice Ravela zahrál Bostonský symfonický orchestr s dirigentem Seijim Ozawou. Posloucháte stanici Klasik Praha, která pro vás vysílá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A snaží se vám přinést to nejlepší z klasiky za posledních 500 let a možná i hudbu leckdy mnohem starší. V našem vysílání teď budeme pokračovat skladbami Gustava Holsta, Georga Filipa Telemana a Dmitrije Šostakoviče. Od Holsta zazní část jeho slavného orchestrálního cyklu Planety. Zazní pátá část Saturn, zvěstovatel stáří.
1: Ladíte Klasik Praha.

Svět klidu, rozvahy a pokoje přináší skladba Saturn, zvěstovatel stáří, z orchestrální svity planety od Gustava Holsta. Hrála Berlínská filharmonie, kterou dirigoval Simon Rattle. A nyní si poslechneme úplně jiný svět, bude to svět mnohem svižnější a živější. Poslechneme si prvou větu z kvartetu G-dur od Georga Filipa Telemana.

Allegrovou první větu z kvartetu G-dur od Georga Filipa Telemana nám zahráli amsterdamští barokní solisté. V roce 2025 vyšlo album Šostakovič Discoveries, tedy Šostakovičovské objevy. Na tomto albu jsou nahrané skladby, které jsou buď málo známé od Dmitrije Šostakoviče, anebo jsou to úplně nově objevené kompozice. Právě ten druhý případ je Šostakovičovo Emprompty pro violu a klavír, které bylo v archivech objeveno teprve v roce 2007. Do té doby o této skladbě nikdo nevěděl. Podle zápisu v partituře byla tato skladba napsána v květnu roku 1931. My si teď Šostakovičovo Emprompty pro violu a klavír poslechneme v nahrávce s violistou Nilsem Minkmajerem a klavíristou Rostislavem Krimerem.

0: Violista Nils Menkemeyer a klavírista Rostislav Krymer zahráli Emprompty od Dmitrije Šostakoviče. Teď je tu pozvánka k poslechu hudby v miléniu, kterou budeme vysílat příští týden v úterý 13. října a potom zazní hudba skladatele Michaela Kamena k filmu Robin Hood, král zbojníků. Hrát budou filharmonici města Prahy.
1: Klasik Praha.
2: 30. výročí slaví letos multižánrový podzimní festival Prague Sounds, dříve Struny podzimu. O historii festivalu spojené i s Václavem Havlem a Pražským hradem i o programu letošního ročníku bude v příštím pořadu Hudba v miléniu hovořit ředitel a zakladatel festivalu Marek Vrabec. K poslechu premiéry v úterý 13. října od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté, sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izád a Prague Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
12: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
13: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Kytaristu Rudyho Linku známe samozřejmě jako hudebníka a potom také jako organizátora ve světě úplně ojedinělého a unikátního festivalu Bohemia Jazz Fest, který se odehrává v Čechách a na Moravě vždy na začátku léta. Městská knihovna v Praze nyní nabízí možnost poslechnout si Rudyho Linku s jeho triem živě jako hudebníka, a to na koncertu v ústřední knihovně na Mariánském náměstí v Praze dne 14. října od 7:30 večer. Na tomto večeru plném emocí, svobody, komunikace budou kromě kytaristy Rudyho Linky hrát ještě kontrabasista Chris van Voorst van Beest a na bicí Rudy Royston. Více informací o koncertu Rudy Linka Tria najdete na webových stránkách Městské knihovny v Praze.

Violončelista Julian Lloyd Weber zahrál romanci D-moll od Edwarda Elgara. Doprovázel orchestr Akademie od svatého Martina v Polích s dirigentem Nevillem Marinerem. Těsně na prahu druhé světové války v roce 1939 napsal Béla Bartók Divertimento pro smyčcový orchestr. My si z této skladby teď poslechneme třetí, tedy závěrečnou část. Hrát nám bude Česká filharmonie.

0: Česká filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka zahrála závěrečnou část z divertimenta pro smyčcový orchestr od Bély Bartóka. Teď je tu pozvánka k poslechu pořadu z archivu osobností, který budeme vysílat příští týden ve čtvrtek, a potom následuje hudba Henryho Purcella. Poslechneme si část z jeho asi nejslavnějšího díla opery Dido a Aeneas. Zazní instrumentální ritornel, air a tanec.
1: Klasik Praha.
2: V dalším pořadu přivítám čerstvou držitelku ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru balet, tanec a pohybové divadlo. Pochází z Užhorodu, ale již 55 let žije a působí v Praze. Život Nelly Danko je spojen s baletem Národního divadla, kde vytvořila množství rolí a dodnes působí jako pedagožka na Pražské konzervatoři. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Hlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
5: Check-in?
6: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
5: Recepční.
6: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
5: Bezpečnostní kontrola.
6: Přesně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitním produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
15: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ladíte Klasik Praha.

Vyslechli jsme instrumentální části z opery Dido a Eneas od Henryho Purcella. Hrál Freiburský barokní orchestr, dirigoval Thomas Engelbrock. Díval jsem se zpět do playlistu a zjistil jsem, že dnes jsme ještě na programu neměli hudbu Johanna Sebastiana Bacha. A tak to musíme napravit. Je tu jeho Braniborský koncert číslo 2 F-dur, prvá věta.

0: Poslouchali jsme prvou část z Braniborského koncertu F-dur číslo 2 od Johanna Sebastiana Bacha. Hrál soubor Muzika Antiqua Köln s uměleckým vedoucím Reinhardem Göblem. Posloucháte stanici Klasik Praha, je pátek 9. října a přesně teď je 18 hodin. Mám tu pro vás připraveny dnešní poslední pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel dnes přicestoval ze své soukromé cesty zpátky do Česka. Krátce před 15:00 odpolední odvolil v obci Černouček, kde má trvalé bydliště. Prezident uvedl, jsem rád, že jsem to takhle mohl udělat a dát lidem najevo, že mají jít také. Kritiku společnosti prý vnímal a řešení, jak se vrátit a odvolit, hledal celou dobu. Z části jsem ji vnímal jako oprávněnou, z části je to trochu hysterie. Jsem rád, že jsem mohl dát jasně najevo, o co mi jde a na čem záleží, dodal. Spojené státy americké uvalily sankce na Mezinárodní trestní soud, které zakazují finanční transakce s touto institucí. Tento krok přichází jen několik hodin poté, co jihoafrická právnička a bývalá soudkyně Mezinárodního trestního soudu Navanetem Pillayová získala Nobelovu cenu míru. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vůči Mezinárodnímu trestnímu soudu vystupuje nepřátelsky dlouhodobě, přičemž v minulosti už uvalila sankce na jeho soudce a prokurátory. Mezinárodní trestní soud byl založen v roce 2002 za účelem stíhání válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a zločinů genocidy. Má 125 členských států, včetně všech zemí Evropské unie a všech členů aliance NATO, kromě Spojených států amerických a Turecka. V jízdárně Pražského hradu začala ve středu výstava Design pro Václava Havla. Vznikla při příležitosti nedožitých 90. narozenin tohoto státníka. Na výstavě najdete předměty, kterými se Havel obklopoval a které vznikaly pro Pražský hrad během jeho prezidentství. Například nábytek Bořka Šípka, uniformy Teodora Pištěka, architektura Evy Jiřičné a práce dalších mimořádných autorů. Jedním z ústředních exponátů je pracovna Václava Havla, navržená Bořkem Šípkem, známá mimo jiné z televizních přenosů prezidentských projevů. Výstava Design pro Václava Havla se koná až do 17. ledna příštího roku. Počasí. V noci bude většinou zataženo, místy se vyskytne občasný déšť. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů Celsia. Zítra očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v Čechách i oblačnost ubývat. Nejvyšší zítřejší teploty 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Hudbu Joaquína Rodriga nám zahrála Akademie od svatého Martina v Polích a kvarteto kytaristů Los Romeros. To vše dirigoval Neville Mariner. Vyslechli jsme třetí část z Rodrigova andaluského koncertu pro čtyři kytary a orchestr. Před námi je hudba Olivie Messiaena, Wolfganga Amadea Mozarta a George Fentna. To jen pro ty nejbližší chvíle, abyste věděli, na co se teď můžete těšit. Od Olivie Messiaena zazní část z jeho kvartetu Pro konec času. Je to kvartet pro klavír, violončelo, klarinet a housle, v němž ovšem ne ve všech větách hrají všechny nástroje. A to se týká i páté věty, kterou si nyní poslechneme, která je určená pouze pro violončelo a klavír. Jmenuje se Louange à l'éternité de Jésus, tedy chvála Ježíšovi věčnosti.

Pátou větu chvála Ježíšovi věčnosti z kvartetu Pro konec času od Olivier Messiaena nám zahráli violončelista Thorleif Thedéen a klavírista Luca de Bargue. Od Wolfganga Amadea Mozarta teď zazní jeho symfonie číslo 8 D dur. Je to symfonie, kterou Mozart napsal v roce 1768, tomu bylo 12 roků. Napsal ji ve Vídni. Tehdy ještě rodina žila samozřejmě v Salzburgu, ve Vídni byli pouze na návštěvě. Symfonie je velice stručná, má 4 krátké věty a my si teď poslechneme tu první z nich v tempu Allegro.

Prvou větu ze symfonie D-dur číslo 8 od Mozarta zahrál orchestr The English Concert, řízený dirigentem a čembalistou Trevorem Pinnockem. Rád bych vás teď opět pozval k poslechu našich dnešních večerních pořadů, protože je zakrátko 6:30, to znamená, že v 19:00, tedy zanedlouho, začíná hudba podle kalendáře, tradiční páteční pořad Martiny Klausové. Dnes se bude věnovat životním osudům a hudbě Bedřicha Diviše Weibra. To byl významný český skladatel, pedagog, varhaník, hudební vědec a také první ředitel Pražské konzervatoře. Od 20 hodin si v koncertu bez smokingu budete moci poslechnout hudbu Františka Vincence Kramáře Kromera. Hrát ji budou flétnistka Magdalena Bílková-Tůmová, klarinetista Jan Budín, houslista Bohuslav Matoušek a komorní orchestr Berg s dirigentem Petrem Vrábelem. Od 22 hodin potom bude hostem Ondřeje Fischera v pořadu Hudba v miléniu skladatelka Kateřina Horká. Tolik pozvánka k poslechu našich večerních pořadů a teď je tu filmová hudba. Poslechneme si hudbu George Fentona k snímku Anna a král.

0: Klasik Praha.
1: Hudebníkem širokého zaměření byl Bedřich Diviš Weber. Kromě skladatelské, pedagogické a organizační činnosti byl také významným hudebním teoretikem. Zabýval se též technickým vývojem hudebních nástrojů a uspořádal historicky první sbírku lidových českých písní. Narodil se před 260 lety 9. října 1766. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Jsme se hraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
6: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady jel ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopíjat to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
12: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
11: No nekecej.
13: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
18: Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
16: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
19: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
20: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
19: Salonky.
20: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
19: Úklid.
20: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
19: Ha, kuchař.
20: Správně.
19: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Poslouchali jsme Danse Macabre, překládáno jako Tanec kostlivců, od skladatele Camille Saint-Saëns. Hrál Orchestre National de Lyon a dirigoval Nikolaj Scheps-Znajder. V roce 2020 natočil režisér Thomas Vinterberg snímek Chlast. Jedná se o film, který je na pomezí komedie a dramatu. A jeho výchozí teorií je, že kráčíme světem s deficitem štěstí a možná stačí, abychom ho jen trochu doplnili. Tím deficitem štěstí je míněno chybějících 0,5 promile alkoholu v krvi. Jedná se o zábavnou a přitom krutě upřímnou severskou tragikomedii, která vypráví o ztrátě a hledání radosti v každodenní šedi života. Divadelní inscenaci Chlastu teď přiváží do Prahy slovenské herecké hvězdy Branislav Deák, Marián Měžga, Adi Hajdu a Robert Jakab. Vy se můžete přijít podívat na inscenaci Chlast do velkého sálu Švandova divadla na Smíchově, a to ve čtvrtek 15. října od 19 hodin. Více informací o představení najdete na webových stránkách Švandova divadla.

0: Úvodní část ze skladby Náhrobek kuprénu od Maurice Ravela zahrál hoboista Albrecht Mayer a spolu s ním bamberští symfonikové s dirigentem Jakubem Hrůšou. Je všeobecně známo, že hudební nástroje ve středověku, renesanci, baroku byly prostě jiné než dnes, jinak zněly, a tak v tomto směru má opravdu velké opodstatnění takzvaná autentická interpretace starší hudby. Ale ony nástroje i na konci 19. století byly trochu jiné než dnes a tím pádem orchestry tenkrát zněly trošku jinak než ty dnešní. A my teď máme příležitost poslechnout si v podání souboru Muzika Florea s dirigentem Markem Štrinclem symfonickou báseň Šárka od Bedřicha Smetany, hranou na dobové nástroje z 19. století.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Orchestr Muzika Florea pod taktovkou Marka Štrincla jsme slyšeli v živé nahrávce na dobové nástroje. Hráli symfonickou báseň Šárka z cyklu Má vlast od Bedřicha Smetany. Touto skladbou se s vámi také pro dnešek na stanici Klasik Praha loučí Stanislav Předota. Před námi je teď pořad Hudba podle kalendáře o skladateli a prvním řediteli Pražské konzervatoře Bedřichu Divišovi Vébrovi a potom od 20 hodin koncert bez smokingu s hudbou Františka Vincence Kramáře Kromera. Přeji vám příjemný poslech všech dalších pořadů, přeji vám samozřejmě také pohodový nadcházející víkend a těším se s vámi se všemi naslyšenou už zítra přesně ve 12.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
4: Informační služby?
5: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
4: Kavárna?
5: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
4: Salonek?
5: Správně, uhodlo si.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: srdce. Belabel.cz.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
4: Promění.
3: A v novou sukínku?
4: Promění.
3: A v paraplíčko?
4: Promění.
3: I na obal pro pastelky?
4: I v obal.
3: A v baťůžek?
4: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
5: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
3: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
4: Běž už.
5: Více na cestaodpadu.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Ladíte Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
8: Další hudba podle kalendáře bude věnována českému hudebnímu skladateli, hudebnímu vědci a pedagogovi Bedřichu Diviši Weberovi. Jeho význam tkví mimo jiné i v tom, že sehrál zásadní roli při založení Pražské konzervatoře, jejímž byl také prvním ředitelem. Tento hudebník, někdy německy uváděný také jako Friedrich Dionys nebo Dionysus, se narodil 9. října 1766 v obci Velichov u Karlových Varů a letos je tomu tedy rovných 260 let. Weber studoval nejprve bohosloví a filozofii a později práva. Kromě toho se věnoval i studiu hudby, která se mu posléze stala celoživotním zaměstnáním. V mládí se setkal s Wolfgangem Amadeem Mozartem při jeho návštěvě Prahy a toto setkání ovlivnilo Weberovo hudební zaměření do budoucích let. Spolu se skladateli Václavem Janem Tomáškem a Janem Augustinem Vitáskem patřil Bedřich Diviš Weber ke konzervativnímu proudu pražského hudebního života, který neměl příliš pochopení pro nastupující hudební romantismus. To ovšem nijak nebránilo tomu, aby na koncertech, které organizoval, neuváděl hudbu Ludvíka van Beethovena a Karla Marie von Webera. V roce 1832 dokonce uvedl první symfonii C-dur Richarda Wagnera. Jako první hudební ukázka teď zazní dvě části z Weberova dechového sextetu F-dur. Hrát bude skupina Lesních rohů České filharmonie.

V roce 1808 reagoval Weber na podnět pražské hudbymilovné šlechty k založení školy pro výchovu orchestrálních hudebníků. Po vzoru pařížské a milánské konzervatoře vypracoval organizační základy a osnovy. Rakouská válka s Napoleonem roku 1809 sice vznik školy poněkud pozdržela, ale v roce 1811 mohl být navzdory státnímu bankrotu Rakouska a velké inflaci i drahotě zahájen první školní rok a Weber se tak stal prvním ředitelem pražské konzervatoře. Sám na ní vyučoval a psal pro ní učebnice. Kromě toho byl v letech 1839 až 42 také ředitelem pražské varhanické školy. Jako takový v podstatě řídil vyšší hudební vzdělávání v celém regionu, takže byl pravděpodobně nejvlivnější osobností pražské hudby v té době. Napsal také několik učebnic hudební teorie, které ve své době patřily k nejzásadnější teoretické instruktivní literatuře. Nám teď podruhé zahraje skupina Lesních rohů České filharmonie a zazní opět dvě části z Weberova dechového sextetu F-dur.

Bedřich Diviš Weber navzdory svému konzervativnímu stylu rád zkoumal možnosti nových hudebních nástrojů. Důkazem jsou například jeho variace pro nově vynalezenou polnici. S oblibou komponoval skladby pro žesťové nástroje a zabýval se i technickými vývojem hudebních nástrojů. Přispěl například k vývoji chromatického rohu. V oblasti teoretické a organizační je také jeho výrazným počinem historicky první sbírka lidových českých písní s nápěvy, známá jako Kolovratský rukopis, kterou Weber sestavil na žádost nejvyššího purkrabí Františka Antonína Kolovrata Lipštejnského, když zpracoval výsledky guberniální sběratelské akce, která probíhala v letech 1819 až 1820. My se vrátíme opět k hudbě a do třetice skupina lesních rohů České filharmonie a Weberův dechový sextet F-dur. Tentokrát zazní části Pastorale a Andantino Grazioso.

Weberovým nejznámějším dochovaným dílem je pravděpodobně kantáta Bemens Rettung. V roce 1800 také složil operu Král duchů a jeho variace pro trubku a orchestr navazovaly na jeho vlastní experimenty s klávesovými nástroji, zejména s klávesovým rohem. V jeho odkazu pak najdeme také kantáty, mše a drobnější chrámové skladby, instrumentální koncerty, taneční skladby či četné kompozice pro klavír a písně. Jak už jsem zmiňovala, přispěl i k technickému rozvoji hudebních nástrojů. Jedná se především o zlepšení konstrukce záklopkové soustavy lesních rohů, zlepšení konstrukce ventilů trubek či pákový systém přelaďování tympánů. Bedřich Diviš Weber zemřel v Praze 25. prosince 1842. V závěru dnešního pořadu zazní Weberovy variace F-dur pro trubku a orchestr. Hrát budou Niklas Eklund, Svenská kammerorchester Konduktoru a řídí Roy Goodman.

0: Hudba podle kalendáře. Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když 4...

0: od srdce. Belabel.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel?
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
2: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
1: Elektrikář?
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
10: Koncert bez smokingu vám přináší
9: Klasik Praha.
11: Dnešní večer bude patřit hudbě českého skladatele přelomu 18. a 19. století Františka Kramáře Kremra. František Vincenc Kramář Kremr se narodil roku 1759 v Kamenici u Třebíče a zemřel roku 1831 ve Vídni. Hudbu studoval u svého strýce Antonína Matyáše Kromera, učitele a regens Choryho v Tuřanech u Brna. Po krátkém pobytu ve Vídni přijal zaměstnání v Uhrách. Dodnes často publikované starší údaje o tomto období Kramářova života se značně liší od novějších výzkumů v maďarských archivech. Ovšem v každém případě pro Kramářův vývoj bylo pravděpodobně nejdůležitější místo kapelníka plukovní hudby hraběte Károlyho v letech 1783 až 1791. Dokonce existuje i kuriozní zpráva z posledního roku Kramářova působení. Kramériovi CK Vlastenecké noviny totiž píší v roce 1791 o obsazení Bělehradu, a to takto. Včas této ceremonie muzikanti od regimentu Károly neustále hráli a tak pěkné kausky uvedli, že Turci nad tím uši, oči a huby otvírali. Tak to byla hodnocena kapela plukovní hudby hraběte Károlyho, v níž tedy hrál František Vincenc Kramář Kremr. Po smrti hraběte Károlyho se Kramář usadil ve Vídni a tady pracoval jako houslista, skladatel a pedagog, a to zprvu ve službách šlechtických a později u císařského dvora. Po smrti Leopolda Koželuha byl Kramář roku 1818 jmenován dvorním skladatelem a kapelníkem komorní hudby. Dosáhl velkého uznání po celé Evropě a dokonce mu byla udělena čestná členství Pařížské konzervatoře, Milánské konzervatoře, Filharmonického spolku v Benátkách a Společnosti přátel hudby ve Vídni. Kramářovy skladby jsou zachovány v mnoha evropských archivech. Tištěny byly od roku 1783 a během krátké doby vydávalo jeho skladby více než 20 nakladatelů v Rakousku, Německu, Francii i Itálii. Počet jeho děl lze odhadovat asi na 250 a převažuje mezi nimi hudba instrumentální, hlavně komorní. Po roce 1945 se pak nově začaly vydávat a častěji hrát zvláště jeho koncerty pro dechové nástroje, komorní skladby pro 6 až dechových nástrojů, kvartety a kvintety pro jeden dechový nástroj či smyčce a smyčcové kvartety. Klasické koncertantní symfonie a koncerty pro více nástrojů měly obvykle stejnou formu jako koncerty pro jeden nástroj. Ve třech větách se střídaly úseky solové s orchestrálními tuty. Ovšem, první skladba dnešního večerního koncertu Kramářovo Concertino S-dur pro flétnu, klarinet, housle a komorní orchestr opus 70 je zcela odlišné. Solové trio, flétnu, klarinet a housle doprovázejí pouze druhé housle, violy, violončela, kontrabasy a dva lesní rohy. Dílo má 5 vět a obvyklá tuty odpadají. I na forte celého souboru se podílejí solisté samostatně vedenými hlasy. Menšímu obsazení odpovídá komornější stylizace. Tím se koncertino blíží formě velkého divertimenta, jako například Beethovenův septet opus 20. Podobně jako u Beethovena mají i u Kramáře vedoucí roli housle. Virtuózní vybavení partu solových houslí provázejí některé rysy, které lze nazvat skutečnou skladatelskou virtuozitou, a to se potvrzuje především v harmonii a uvolněné formě. Obě krajní věty mají zřetelně formu sonátovou, menuet, věta druhá se sonátovými prvky přináší furiantové synkopy, zatímco trio má náběh k monotematičnosti. Ve třetí a čtvrté větě působí harmonická atonální proměnlivost spolu s variační výzdobou témat při reprízách místy až dojmem improvizační fantazie. Kramářovo koncertino opus 70 vyšlo poprvé tiskem roku 1808 u Hallingera ve Vídni. Dalším titulem dnešního večera bude Kramářova symfonie číslo 1 F-dur opus 12. Kramářovy symfonie jsou dosud málo známé. Bývaly hrány na koncertech Pražské konzervatoře v letech 1820 až 39. Dnes je známo, že Kramář napsal 9 symfonií a poslední je z roku 1830. Ve své první symfonii F-dur opus 12, která vyšla tiskem roku 1798, Kramář zachovává klasické formální téma. Místy uslyšíme charakteristické obraty známé z pozdější autorovy tvorby. Harmonické postupy s častějším využíváním chromatiky, střídání stejnojmenných tónin dur-mol či vybočování do tónin terciově příbuzných. Pro zajímavost, orchestr Kramářovy první symfonie má obsazení shodné s poslední Mozartovou symfonií C-dur Jupiter. Ovšem Kramářova instrumentace je poněkud střídnější, méně vynalézavá, podobně jak je tomu u první symfonie C-dur Ludwiga van Beethovena. V obou titulech dnešního večerního koncertu, tedy koncertinu S-dur pro flétnu, klarinet, housle a komorní orchestr opus 70 a v symfonii číslo 1 F-dur opus 12 Františka Vincence Kramáře Kremra, se představí komorní orchestr Berg s dirigentem Petrem Vrábelem. Solové party v koncertinu budou hrát flétnistka Magdalena Dumová, klarinetista Jan Budín a houslista Bohuslav Matoušek. Přeji vám tedy příjemný večer s hudbou Františka Vincence Kramáře Kremra a dobrý poslech.
9: Koncert bez smokingu
10: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha. Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.
2: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte buď v našem vysílání na frekvenci 98,7 FM, nebo ho můžete najít stejně jako naše další pravidelné pořady jako podcast na internetu, ovšem bez hudebních ukázek, což by byla v tomto případě obzvlášť velká škoda, protože v dnešním pořadu nám svoje skladby s osobním autorským komentářem představí hudební skladatelka, která je vítězkou řady soutěží českých i mezinárodních. Na OSA už má zaregistrován ano, téměř 200 kompozic, jak jsem se díval, píše pro různá obsazení a její skladby jsou interprety vyhledávané a prováděné často a s oblibou. Tak vítám ve studiu Rádia Klasik Praha skladatelku Kateřinu Horkou. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: O vaší tvorbě se často říká, že se v ní spojuje soudobá klasická hudba s vlivy populárními a jazzovými v duchu takzvané polystylovosti nebo třetího proudu, jak se někdy říká. Taky ostatně před AMU jste studovala na Ježkově konzervatoři. Tak jaký máte vztah k jazzu a populární hudbě a co si z nich do té své tvorby berete? Jaké prvky nebo principy?
3: Já často implementuji prvky jazzové hudby do svých kompozic, často syntetizuji i různé vlivy, ať už je to i z populární rockové hudby a je to vlastně pro mě taková přirozenost.
2: Jaké konkrétně vlivy z té jazzové hudby, jako harmonii nebo jazzové rytmy?
3: Určitě obojí.
2: No a můžete třeba prozradit, co z jazzu nebo populární hudby třeba posloucháte?
3: No, já se snažím poslouchat toho co nejvíc, takže asi nebudu přímo vypichovat. Snažím se mít co nejširší škálu poslechu.
2: Dobře, jste mysleli, jestli nemáte nějaké oblíbené jazzmeny, třeba jejich tvorba vás vyloženě přímo inspiruje. Ta polystylovost takzvaná, myslíte si, že je to budoucnost hudby, protože já mám pocit, že do soudobé klasické hudby stále více proniká, hlavně třeba v Americe, kde je ta kultura hodně vlivná, tak myslíte si, že tímto směrem se vývoj ubírá? Jak to tak pozorujete?
3: Myslím si, že určitě je to jeden ze stylů, který tu budoucnost má. Jak jste sám říkal, prosazuje se i ve světě čím dál tím více a je to styl, který vlastně poslouchají i posluchači, kteří třeba nejsou tolik třeba vzdělaní v hudbě a může to oslovit širší publikum. Takže proto si myslím, že je to styl, který určitě do budoucna přežije.
2: Možná i proto v té Americe se ta soudobá klasická hudba hrává častěji než u nás. Je to běžnější na koncertních programech, tak to s tím asi bude souviset. Vy se skladbě věnujete už vlastně od dětství. Určitě se váš styl a vaše kompoziční zájmy, řekněme, během těch let nějak změnily. Tak jsou tam nějaké konstanty, něco, co je třeba pro vás charakteristické, co se táhne jako nějaká červená nit tou vaší tvorbou?
3: Tak určitě syntéza těch jazzových prvků, co jsme zmínili, ale kromě toho mám i třeba nějaké, řekněme, motivy, že mám i třeba čistě stylově čisté kompozice, jak by se dalo nazvat, a hodně třeba užívám takového motivu, který jsem použila ve svém svičovém kvartetu číslo 1 a je to trošku takový, dá se říct, můj leitmotiv, který ráda užívám jako takový svůj hudební podpis i ve vícero kompozicích. Něco jako má třeba Martinů svůj Žilietin spoj, by se to třeba
2: nebo Šostakovič DSCH.
3: Ano, přesně.
2: Tak vy máte co, jaké tóny tam máte v tom motivu?
3: Jsou to motivy CDG, vlastně by se dalo říct, a samozřejmě v různé harmonizaci a taky transpozice a podobně.
2: A to má nějakou symboliku, souvisí to nějak s vaším jménem nebo něco, ten motiv CDG?
3: To ne, je to spíš takový můj osobní motiv.
2: Dobře, dobře. Skladba první, kterou jste vybrala do dnešního pořadu, Anglické tóny z Ischie, to je skladba pro violončelo a klavír, která zvítězila tedy loni na kompoziční soutěži Antonína Dvořáka v Příbrami, kde vy už jste tedy získala podruhé první cenu. Ten název možná může být pro některé posluchače trochu matoucí, jsou to tedy anglické tóny, ale Ischie je u italského pobřeží, tak kam si to máme geograficky zařadit, tu skladbu?
3: No, ono, ta inspirace opravdu přišla na italském ostrově Ischia, kdy jsem navštívila tamní botanickou zahradu a v ní je postaven koncertní sál, který vlastně pro anglického skladatele Williama Volta postavila jeho manželka, spolu navrhovala vlastně i celou tuto botanickou zahradu. A v tomto koncertním sále i probíhal takový krásný dokument o manželech Boltnových a o jejich umělecké práci. Velmi mě to inspirovalo, kromě toho zazněl v dokumentu i violončelový koncert Williama Volta, který je teď nyní taky jednou z mých oblíbených skladeb, a kromě této skladby samozřejmě i ta krásná atmosféra té botanické zahrady na mě velmi zapůsobila a i ten hezký životní příběh manželů Waltonových, který se stal inspirací pro napsání této skladby. Vlastně skladba je i jim věnována na jejich počest.
2: Já to tedy říkám v tomto pořadu poměrně často, ale ta anglická hudba je u nás dost zanedbávaná. Takový violončelový koncert Williama Waltona tady u nás moc často neslyšíme, tak aspoň takto zprostředkovaně tedy jako inspiraci ve vaší skladbě. No a o té nahrávce, co byste nám mohla říct, kde byla pořízena a kdo bude hrát?
3: Nahrávka byla pořízena z premiéry této kompozice na festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami, kde ji interpretovali Jakob a Till Schuller. Bratři.
2: Tak pojďme si teď tyto bratry poslechnout ze skladby Anglické tóny z Ischie pro violončelo a klavír. Autorkou hudby je skladatelka Kateřina Horká.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. V dnešním pořadu Hudba v miléniu si povídáme se skladatelkou Kateřinou Horkou. Z její tvorby jsme teď slyšeli kompozici Anglické tóny z Ischie, která v loňském roce zvítězila na kompoziční soutěži Antonína Dvořáka v Příbrami. Je to skladba pro violončelo a klavír. No a možná bychom tady mohli zmínit, že už za pár dní se bude hrát také v rámci cyklu Hudba mezi obrazy.
1: Ano, budou ji interpretovat vynikající interpreti David Piruška na violončelo a Pavol Praženica na klavír.
0: Oba už také v tomto studiu seděli, tak je pozdravujeme. Vlastně obě ty vaše vítězné skladby ze soutěže Antonína Dvořáka mají takový zeměpisný cestovatelský přesah, protože v roce 2022 jste tam uspěla se smyčcovým kvartetem s podtitulem Islandská krajina, který byl zase inspirován Islandem. Ten jste taky osobně navštívila?
1: Ano, ten jsem také osobně navštívila a stal se mou mimohudební inspirací k napsání této kompozice. Kromě toho tedy jsem napsala ještě i čtyřvětý orchestrální cyklus s názvem Islandská krajina, který vlastně vzniknul ještě před tímto smyčcovým kvartetem a byl takovou tou prvotní inspirací.
0: No, Islandská krajina je dost holá, moc stromů tam není, tak
1: to ne.
0: To mi k těm dřevěným hudebním nástrojům úplně nesedí, ale jak jste se inspirovala tou islandskou krajinou konkrétně jako hudebně? Do jakých, řekněme, vyjadřovacích prostředků jste ji převedla?
1: No, tak inspirovala mě právě ta exotika té přírody tamní, právě ty dlouhé nekonečné lávové krajiny, které v tom ponurém počasí mají opravdu takovou nezaměnitelnou atmosféru. Mě inspirovaly takovým melancholickým dojmem, kterým vlastně i smyčcový kvartet začíná. Ta příroda je tam přesto velmi bohatá, co se týče zase nádherných řek, vodopádů, krásných sopek, různých sopečných polí. Takže i když třeba na první pohled se zdá, že je ta krajina pustá, tak opravdu má vlastně co nabídnout i na pohled, takže opravdu byla to taková krásná inspirace. Ono často se vlastně inspiruji na cestách. Takže to je to jeden z příkladů vlastně mého smyčcového kvartetu.
0: Takže ta hudba pustá a ponurá není tedy na
1: není,
0: rozdíl.
1: Není, není. No, ze začátku ano, ale samozřejmě jsou tam pak i ty divoké řeky a ty silné vodopády, takže všechno je tam obsaženo.
0: Nicméně je hezké, že tato skladba, jak se zdá, už žije nějakou dobu vlastním životem. Mm-hmm. Letos na podzim bude taky provedena 4. listopadu souborem Brother Tree Sound. To jsou Londýňané, jestli
1: ano,
0: to říkám
1: dobře. Londýňané, přesně
0: jak se
1: tak
0: k té skladbě dostali tedy?
1: No, slyšeli nahrávku z YouTube a následně našli se na mě kontakt, oslovili mě, že by moc rádi si zařadili tuto skladbu do repertoáru, že se jim moc líbí a následně zorganizovali tento koncert, na který mě pozvali, takže kdyby náhodou někdo měl cestu do Londýna, určitě srdečně zvu.
0: To je samozřejmě radost, když se ta skladba hraje takto opakovaně a soubory se ano k ní vracejí. To nebývá ve světě současné hudby úplně obvyklé. Co byste třeba poradila začínajícím skladatelům, kteří si stěžují, že mají problém svoje skladby nějak uvést? Máte v tomto směru nějaké osvědčené tipy?
1: No tak určitě je dobré být v kontaktu s interprety, oslovovat interprety, nabízet jim kompozice. Samozřejmě není to automatické, že se člověk

0: hrají skladby, i když třeba mají vysokou kvalitu. Dneska prostě i ta situace taková, že kolikrát třeba těm soudobým skladbám ne všichni jsou třeba tolik nakloněni k jejich interpretaci, ale určitě myslím si, že se tohle to láme, protože ve světě už je to vlastně běžnější, že se interpretuje soudobá hudba, a myslím si, že tady v Česku se to postupně navrací k tomu, že se tady také více interpretuje soudobá hudba, takže myslím, že ta situace jde celkově k lepšímu.
1: Já jsem dokonce viděl před časem nějaké výroční statistiky, jak se procentuálně uvádí po světě soudobá hudba. A opravdu to bylo takové kontinuum, že čím více na západ, ano, tím bylo to procento větší, což si myslím taky možná o něčem vypovídá. Když se takhle nastudovává nějaká vaše skladba, vy na to většinou nějak dohlížíte, konzultujete to s interprety?
0: Tak samozřejmě, když mám možnost, tak určitě ráda přijdu i na zkoušku, ráda to s interprety konzultuji a je to vždycky radost. Samozřejmě ne vždycky může být třeba člověk přítomen na těch zkouškách nebo i na těch koncertech, když je to v zahraničí, v Americe podobně, tak ne vždycky se tam můžete třeba, máte možnost dostat, ale samozřejmě pokud můžu, tak jsem vždycky ráda přítomná i na té zkoušce a ráda k interpretům, třeba ještě ke skladbě něco poradím, řeknu a podobně.
1: No, čím je autor hranější, tím méně má příležitostí potom, ano, se na tom nastudování podílet. Tak to musí asi řešit pečlivým hudebním zápisem především, určitě, předpokládám. Tak tomu věnujete taky hodně pozornosti? No,
0: samozřejmě, to bez toho to nejde.
1: Pojďme si poslechnout další ukázku, písňový cyklus Vyrovnání z roku 2023, což je taky skladba světová, protože zazněla třeba i v New Yorku, v tamním Českém národním domě. No a my z ní uslyšíme teď druhou větu, Dopis. To je vlastně tedy písňový cyklus na texty Olgy Scheinflugové. Jestli se nemýlím, tak její texty zhudebnila třeba i Sláva Vorlová, ano, ve svém cyklu Stesk, takže vy vlastně kráčíte v jejich šlepích, tak to nutno říci, že to bylo tedy v reakci na smrt jejího manžela, ano, který byl tedy zabit nacisty. A no, to vaše Vyrovnání, to už je pak takové smíření, které na to navazuje, dá
0: přesně
1: se to tak, tak říct.
0: Dá se to tak říct.
1: Zpívat tedy bude, předpokládám, asi Monika Jägerová.
0: Ano, Monika Jägerová, a na klavír bude hrát Vojta Červenka.
1: Pojďme si teď tuto skladbu poslechnout, jmenuje se Dopis z písňového cyklu Vyrovnání a autorkou je Kateřina Horká.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, v dnešním pořadu Hudba v miléniu si povídáme se skladatelkou Kateřinou Horkou a posloucháme ukázky její tvorby. Toto byla píseň Dopis z cyklu Vyrovnání na texty Olgy Scheinpflugové v podání Moniky Jägerové a Vojtěcha Červenky. Možná když jsme zmínili tu Slávu Vorlovou, tak mě to přivádí k tématu žen skladatelek. Je známo, že v minulosti tedy takové obory jako skladba nebo dirigování nebyly ženám příliš přístupné, málo žen se jim mohlo věnovat profesionálně z důvodu společenských konvencí. Vy máte pocit ze svého pohledu, že už je tato doba pryč, že už se ty příležitosti srovnaly, nebo ještě pociťujete nějakou nerovnost, řekněme, v tomto směru?
1: V tomto směru už žádnou nerovnost nepociťuji. Myslím si, že když člověk dělá svůj obor kvalitně, takže má už vlastně stejné šance.
0: Dobře, tak to je asi pozitivní zpráva. Ještě k tomu tématu žen v hudbě, to můžeme hned propojit s další pozvánkou, protože tedy čistě dámské dechové kvinteto, soubor Kalabis Quintet, vám bude 30.11. premiérovat váš dechový kvintet v rámci komorního cyklu Prague Philharmonia. To bude tedy na Malostranském náměstí v Profesním domě, kde se tyto koncerty odehrávají. Tak to bude asi váš první dechový kvintet, jestli jsem to pochopil dobře, a bude to premiéra. Tak ano. Jak jste přistoupila k tomuto žánru? Jak jste pojala dechový kvintet?
1: Tak můj dechový kvintet je jednovětý, má ještě teda podtitul Naděje, z čehož vychází, jeho téma je takové zase melancholické, zárumčivé, ale postupně máme tam i takové bouřlivé části a celkově kvintet končí v takové jakoby pozitivní naději, takže proto vlastně Naděje.
0: Já jestli si to správně pamatuji, tak tématem toho letošního ročníku komorního cyklu Prague Philharmonia je něco jako hudební přátelství a nepřátelství nebo něco takového, ale ve vašem dechovém kvintetu se přátelství a nepřátelství nějak neprojevují zrovna.
1: To ne.
0: Dobře, tak můžeme si tedy poslechnout tuto skladbu na koncertě 30. listopadu a teď tedy navrhuji pustit další ukázku. Je to skladba pro housle a harfu Agitato per corde, tak co byste nám mohla říci o ní?
1: Tak skladba Agitato per corde vznikla pro duo Beautiful Strings, což jsou vynikající interpreti Monika Růžková, houslistka, a Hedvika Mousa Baša, harfistka, které vlastně se zajímají o interpretaci soudobé hudby a vydali vlastně CD Modern Contemporary Czech Music, které mělo vlastně křest letos v dubnu. A myslím si, že je to takový krásný počin pro českou soudobou hudbu, že vydali CD pouze s českými autory a myslím si, že málo kdo se tomu takhle vlastně intenzivně věnuje.
0: Takže to bude přímo studiová nahrávka dokonce, kterou
1: ano,
0: teď uslyšíme.
1: Přesně tak.
0: Agitato per corde, skladba Kateřiny Horké, která je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, dnes si v pořadu Hudba v miléniu povídáme s Kateřinou Horkou, skladatelkou, a představujeme si ukázky její tvorby. Toto byla skladba Agitato per corde pro housle a harfu, kterou nám zahráli Monika Růžková a Hedvika Musa Bača. Jak vlastně, abychom nahlédli trochu taky pod vaši, řekněme, skladatelskou pokličku, tak jak vlastně skládáte? Píšete u klavíru nebo u počítače, jak už je to dneska běžné?
1: No, nápady přicházejí obojím způsobem. Někdy z improvizace na nástroj, někdy mám vlastně nápad přímo v hlavě, takže už ho třeba zapisuji přímo do natračního programu, někdy si dělám poznámky, pokaždé je to různé.
0: Takže i ručně píšete noty ještě stále někdy?
1: Taky.
0: No a jak vypadá ten samotný tvůrčí proces? Vycházíte vždycky z nějakého tématu, které pak rozpracujete, nebo si nejdřív načrtnete formu třeba, jak to probíhá?
1: No, většinou vlastně si tu představu konkretizuji už přímo a přímo zapisuji, případně když třeba tak předělávám přímo na místě vlastně, takže nedělám většinou nějaké skici, to spíš někdy, když si třeba zapisuju nějaké drobné hudební nápady a později třeba je chci rozpracovat, tak spíš takto, ale většinou, když mám nějakou konkrétní představu, tak píšu rovnou.
0: Promítá se vám do formy třeba někdy nějaký ten takzvaný mimohudební program? Píšete takové ty příběhové skladby nebo spíše ne?
1: Obojí, určitě obojí. Vlastně hodně mých skladeb má nějaký mimohudební podtext, příběh, ať už to bylo třeba zmíněné cestování, nějaké inspirace z života, takže to určitě mám hodně těch příběhových skladeb, ale mám samozřejmě i čistě abstraktní kompozice, kde mám čistě jenom hudební nápad bez nějakého mimohudebního příběhu.
0: A když tedy píše tak to řekněme programně, tak máte radši, když to ten posluchač ví, aby třeba dokázal tu skladbu lépe sledovat, nebo to spíš před ním tajíte?
1: Myslím si, že je dobré obojí. Každý to třeba, někdo si to i třeba sám rád vytváří ty své příběhy do kompozic, co si myslím, že je určitě dobře, když si tam promítne nějaký svůj vlastní životní příběh. Někdo naopak z posluchačů je zase rád, když zná ten příběh toho skladatele, takže myslím si, že obojí poslech je určitě dobrý.
0: Já jsem se dočetl, to mě zaujalo, to je teď úplně teda odbočka, ale že jedna z vašich skladeb byla provedena na největších venkovních varhanách na světě, tak to mě zajímá, jak vypadají venkovní varhany. To je někde ve skále umístěno ty píšťaly?
1: No, to je na hradu v Kufšajnu, takže tam vlastně bylo provedeno několik vítězných kompozic. Bohužel jsem teda v tu dobu nemohla přijet osobně na koncert, ale teda paní interpretka se s námi spojila alespoň přes Teamsy, takže mohli jsme ji pozdravit. Bohužel ten koncert teda nebyl přenášen i přes YouTube, takže to jsme neslyšeli, ale bylo to hezké, že pozdravila aspoň skladatele.
0: Takže jste to provedení neslyšela vlastně?
1: To ne.
0: Tak snad někdy příště. Doufám. Dá se to hrát i na vnitřní varhany,
1: určitě.
0: Ta skladba. Dobře. My teď každopádně uslyšíme skladbu jinou, která se jmenuje In Honor of Pierrot. Je to skladba pro housle, klarinet a klavír inspirovaná tedy náměsíčným Pierrotem Arnolda Schönberga, což je jméno, které v mnoha posluchačích vyvolává hrůzu, když ho někde vidí na programu, ve vás ne tedy?
1: Ne, určitě ne.
0: A je to skladba zkomponovaná nějakou seriální technikou, jako používal Schönberg?
1: Používala se tam pouze částečných dodekafonních řád a spíše volnou atonalitu, podobně vlastně jak Arnold Schönberg v Pierrotovi Linér, kterým jsem se inspirovala.
0: Pojďme si teď tedy tuto skladbu poslechnout. Je to skladba pro housle, klarinet a klavír, kterou nám zahrají Miloš Vrba, Jindřich Pavliš a Martin Fila. A autorkou hudby je Kateřina Horká.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, právě zazněla skladba Kateřiny Horké s názvem In Honor of Pierrot, inspirovaná tedy Schönbergovým náměsíčným Pierrotem. Hráli nám Miloš Vrba na housle, Jindřich Pavliš na klarinet a Martin Fila na klavír. Tak abychom se podívali, co je ještě teď před vámi, tak v únoru příštího roku, což už je vlastně docela zanedlouho, ačkoliv to tak nevypadá, ale je začátek října, Vánoce jsou za dveřmi, tak v únoru bude premiérována vaše nová skladba Proměny v rámci přehlídky pro Dechový symfonický orchestr, kterou už jste několikrát vyhrála. Možná, než nám řeknete něco o té skladbě, tak ještě řekněte, co je to Dechový symfonický orchestr, protože to je pojem, který taky může být pro posluchače trochu matoucí. Znají možná Dechový orchestr symfonický taky, ale co je Dechový symfonický?
1: Dechový symfonický orchestr, jak už vyplývá z toho názvu, jsou to pouze dechové nástroje. Samozřejmě dechové hudební nástroje dřevěné a žesťové, takže chybí tam sekce smyčců, takže v podstatě pro posluchače ono většinou, že tu vlastně funkci smyčců přebírají často klarinety, flétny a tyto dřevěné dechové nástroje, takže ta instrumentace samozřejmě pro tento soubor se malinko liší. Ale mě vlastně i tento zvuk tohoto orchestru hodně oslovil, protože ráda vlastně komponuji pro dechový symfonický orchestr a můžu tam vlastně více i implementovat těch jazzových a rockových prvků, poněvadž to obsazení k tomu vybízí.
0: Takže hlavní rozdíl je ten, že se nedají psát tak dlouhé tóny, protože by to neudrželi. Ano, rozumím. Proč se skladba jmenuje Proměny tedy?
1: Proměny. Jsou to proměny vlastně i nějakých, řekněme, hudebních částí, které ve skladbě jsou. Jsou tam vlastně jak takové ty melancholické dlouhé pasáže, tak i vlastně rychlé části, takové dravé. Takže proto proměny, že vlastně ta kompozice je pestrá, co se týče změn různých nálad.
0: Takže to bude k slyšení v únoru, bude to tedy hrát hudba Hradní stráže a policie České republiky?
1: No, tentokrát ne, tentokrát to bude ústřední hudba armády České republiky.
0: Dobrá, dobrá.
1: Pod taktovkou Jaroslava Šípa, tak.
0: Taky plukovníka,
1: myslím. A taky plukovníka Jaroslava Šípa, tak.
0: Nicméně vy, když už mluvíme o těch tedy velkých obsazeních a tom symfonickém žánru, tak v březnu bude mít premiéru dokonce vaše první symfonie, tak to je velký mezník v životě skladatele nebo skladatelky. Bude to podsta Ludvigu van Beethovenovi u příležitosti, předpokládám, jeho významného výročí, kdy si tedy příští rok budeme připomínat 200 let od jeho úmrtí. Skladbu si objednala Komorní filharmonie Pardubice. Tak jak jste přistoupila k tomu symfonickému tvaru? Je to klasická symfonie v Beethovenovském duchu, nebo už jste tu formu pojala nějak moderněji?
1: Tak jak i znělo zadání od zadavatele, přáli si mít tu symfonii vyloženě takovou klasičtější, aby to bylo opravdu na tu počest Beethovena, takže píšu ji spíš takovým klasičtějším stylem, i tím, že vlastně můj stylový rozptyl skladeb je velmi široký, tak vycházím v tomto zadání vstříc a zatím je teda kompozice ve vzniku. Mám zatím hotovou první větu a rozepsanou druhou část, takže těším se na další práci.
0: Jsou tam třeba i nějaké přímé citace Beethovena, nebo pracujete tam nějak s jeho?
1: No, používám jenom třeba část motivů, ale opravdu jenom tak lehce, aby vlastně i posluchač neznalý třeba toho díla nerozpoznal vlastně ty motivy. Je to opravdu jenom takovém jakoby uctivém náznaku. Nechci používat vlastně nějaké dlouhé citace, které si myslím, že musí být opodstatněné a mají pak opravdu takový velký význam, takže spíš používám svoji hudbu v tom vyloženě jenom čistém náznaku na počest Beethovena.
0: Tak to bude symfonie číslo 1 Kateřiny Horké, kterou tedy v březnu příštího roku zahraje Komorní filharmonie Pardubice. No a dnešní pořad zase i závěrečnou ukázkou zakončíme cestovatelsky, protože se podíváme tentokrát do Vilniusu. Zazní za chvíli skladba pro smyčcový orchestr Vilniuské zvony. A vy jste říkala před chvílí, že do Vilniusu se brzy podíváte znovu, tak při jaké to bude příležitosti?
1: No, tak zrovna dnes mi přišel e-mail z Vilniusu, že jsem se dostala znovu do finále této soutěže, což mě velmi potěšilo. A 10.10. bude závěrečný koncert 6 finalistů této soutěže. Je to teda Komorní orchestr svatého Krištofa, a myslím si, že to celkově je šestý ročník této mezinárodní skladatelské soutěže. Moc se na koncert těším.
0: Kde vy už jste tedy získala druhou cenu právě s touto skladbou Vilniuské zvony?
1: Ano, druhou cenu s Vilniuskými zvony, to bylo v roce 2024 a rok předtím jsem dostala první speciální cenu za svou zimní melancholii, což vlastně jsem se zúčastnila poprvé a velmi mě těšilo, že jsem mohla navštívit Vilnius a tamní orchestr, protože ta úroveň té soutěže je velmi vysoká, co se týče i zkoušek daných skladeb, které vlastně zkouší opravdu poctivě, dají se na to, myslím, celkově celý týden, kdy zkouší na tento koncert.
0: A Vilniuský orchestr tedy uslyšíme i na této nahrávce, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Tak pojďme si závěrem dnešního pořadu poslechnout Vilniuské zvony skladatelky Kateřiny Horké. Moc vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišla do dnešního pořadu. Přeji vám mnoho úspěchů, ať se vám daří a někdy se budu těšit opět naslyšenou.
1: Děkuji, zdravím posluchače Rádia Klasik. Na viděnou.
0: Pojďme si poslechnout Vilniuské zvony a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.